0: Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na rockovýradio.cz. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Co je to tady za hnusnou malničku?
2: Myslíš Gagarinova bratra?
0: Rock Radio. Konec legrace.

až jednou zaklepu na nebeskou bránu. Řeknu si pro pána, to já jsem asi v pánu. Až jednou zatluču na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil si, a já na to, že kdeže. A já na to, že kdeže, až budu jednou

0: Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Je mi líto, ale jestli do zítřka nezaplatíte splátku, banka vám přijde zabavit dům.
2: Jestli ho všem najde, protože z něj v noci sundám číslo.
1: Tak budeme hledat dům bez čísla.
2: Pak sundám číslo i u sousedů.
1: No tak budeme hledat dům vedle domů.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Nezlobte se, že vás takhle obtěžuju, ale já jsem si vzpomněla, že jsem se vás ani nezeptala, jestli tady v baráku je prádelna. A teď mi vaše paní říká, že tu není a že vyperete tady v koupelně. Tak nevím, ale to by mi asi dost vadilo, víte. Já si prát nenechávám, já si peru sama a doma mám prádelnu hned přes chodbu ved.
2: No, ale co s tím budeme dělat?
1: Ta pračka je vaše, že? Ta nepatří k bytu.
3: Ne, to je naše vlastní pračka.
2: No, vy nemáte svoji pračku?
1: Ne, nemám.
2: Aha. Tak ty asi budeš chtít naši pračku.
1: A jak se v tom pere?
3: Dobře.
2: No, se s ní rozluč.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Svobodný Halík se k naší četě už nevrátí, protože se provinil proti řádům Československé lidové armády.
2: Akorát se ožral k pochcela poblil.
1: Kdyby se takto choval každý velitel, byla by naše armáda za chvíli bez čeho, byla by bez velitelů. Tím by se ovšem oslabila naše bojeschopnost. Musíme si uvědomit, že za hranicemi číhají imperialisti, kteří očekávají naše zakolísání. A každý velitel, který si ožare držku, jim žene vodu na mlej.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rokovýradio.cz. Rokovýradio.cz. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Lesánek, vy jste souložil. A k tomu to bylo ještě se svazačkou, která přijala na brigádní výpomoc.
2: Teda Jasánek. Jako svazáckému funkcionáři už vám skutečně důvěřovat nemůžeme.
1: To, co jste provedl, to je jako kdybyste souložil za útoku. Za to bych vás měl nechat okamžitě zastřelit.
2: Ale my ho potrestáme víc, soudruhu riteli. Budete zbaven svazácké funkce.
0: Rock Radio. Konec legrace.

wrócę, przestaną

0: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svejch. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na Rockový Rádio CZ. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Znáte akademika Plíška? Fazekáš.
2: Neznám.
1: No vidíte. Akademik, státní cena za fyziku, čestný doktorát v Reykjaviku a tak dále a tak dále. A víte, co bylo jeho životním dílem?
2: Nevím.
1: Sám to řekl.

0: probouzím se a zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
2: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariéra.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
2: Vše pro bagr. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz.
3: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
4: Páchnoucí klimatizace po zimě?
5: V autě 40 stupňů?
4: To nechcete.
5: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
4: Jsme tu pro vás.
5: Klima Express.
4: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
5: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
4: Skočte si nakoupit.
5: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
4: Objednejte se na klimaexpress.cz.
6: Ahoj, zdraví vás Albert z Autoštěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás. Autoštěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto.štěpánek.cz.
7: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
8: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
9: Rock Radio. Zprávy.
10: Hezké ráno, je pondělí, máme 6 hodin a jsou tu zprávy. Webové stránky Státního zdravotního ústavu, které v sobotu večer napadly hackři, budou nedostupné pravděpodobně minimálně ještě jeden den. Instituce, která je zřizovaná ministerstvem zdravotnictví, hackerské útoky na státní instituce, obce, ale taky nemocnice s různými dopady se objevují opakovaně. Cílem hackerů se stala minulý týden taky městská síť v Šumperku. Vláda by podle Senátu měla urychlit přípravu zavedení evropských průkazů pro handicapované, aby je čeští invalidé mohli do roka používat. Senát to kabinetu doporučil při projednání unijní strategie práv osob se zdravotním pojištěním do roku 2030. Marocká vláda obvinila z nedávné migrační krize ve španělském městě Ceuta na severu Afriky pašeráky a šíření dezinformací. Jde o první oficiální vyjádření ke čtvrtečním událostem, kdy z Maroka do sousední Suety podle španělské vlády proniklo na 50 tisíc migrantů. Fotbalisté Jablonce zvítězili ve druhém kole v Pardubicích 2-0 a v nové ligové sezóně zůstali 100% stejně jako obhájce titulu Slavia a Teplice.
9: Rock Radio. Počasí.
10: Dneska čekáme opět slunečno, jasno až polojasno. Odpoledne se bude místy tvořit oblačnost a v jižní polovině území se můžou vyskytnout přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty budou na Moravě 35 až 38 stupňů Celsia, jinak se budou pohybovat mezi 31 až 35 stupni.
11: S chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
9: Rock Radio. Doprava.
10: Na D2 opatrně ve směru na Brno na 53. a půltém kilometru máme hlášenou nehodu nákladňáku s únikem oleje a pozor taky ve Znojmě, kde se bouralo na Průmyslové ulici, tam jde o nehodu se zraněním.
8: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio. Rockovej rozjezd.
12: Dobré ráno, čumáci! Hezký začátek pracovního týdne vám přeje Honza.
13: Anabel.
10: A Zuzka.
12: 6:03 v pondělí 3. srpna. Začíná nám srpen, další měsíc, novej. Prázdniny jsou zhruba v půlce a tady hned vznikly nějaký nový pořádky. Zuzka výjimečně přišla do práce ve 17:45, což nechápu. Anabel mi dneska neudělala kafe, což taky nechápu. Takže
14: špatný
12: doufám,
14: pondělí začal to tady hodně,
12: že to bude
14: smutně
12: pokračovat stejně zle.
14: Tak to druhý už ti uděláme, jo?
12: Počkej, co druhý?
14: Kafe.
12: Je takhle.
10: Já jsem se taky lekla.
12: No a to je další věc a jsem po třetí zklamanej a to je hrozný. Dáme si One of Us, Joan Osborne.

0: Mr. Big je na Rock Rádiu kapela Pan Velký. Kdybych měl kapelu, pojmenoval bych ji určitě takhle. Nothing but love, nic než láska v 6 hodin a 12 minut na Rock Rádiu.
1: Myslíš, že všichni kluci v kapele mají 2 metry?
0: Jakože na šířku?
1: Nebo určitě. Na dílku?
0: Jestli myslíš třeba ty, jak se jmenou, Plastic Turbulence, Maxim Turbulence, tak ty rozhodně.
1: No ale ty se jmenují Mr. Big, právě mě to tady zajímalo, podle čeho se takhle pojmenovalo.
0: Jsou docela tak normální kucí, to jsou.
1: Jo?
0: Takže jako dá
1: jsou vyvinutý jinde, okej.
0: Okay, ne, nebolelo to. Každopádně, přátelé, při pondělku pro vás máme lístky zase na nějakou hezkou akci a tenhle ten týden budeme rozdávat 2 lupeny na Javorfest a to na sobotu 8. srpna na fotbalové hřiště v Javorníku nad Veličkou.
1: Jo.
0: A jako neděláme si srandu.
1: Neděláme si srandu, no. Hrajou tam Panoptiko, Alkohol, Komunál a tu čtvrtou kapelu si nepamatuju.
0: Shark,
1: takže jako žralok.
0: Jako žralok.
1: Jako americký žralok. Každopádně, pokud byste chtěli na tuto veselici, máme tady pro jedno z vás 2 lístky. Napište si buď na Instagram nebo na Facebook, připište telefonní číslo a po 8:30 zvedněte mobil. To je vše, co pro to musíte udělat, abyste je získali.
0: Držíme pěštičky. Pondělí prostě.
1: Držíme pěstičky a za chvíličku si dáme škvořečky.
0: Ne, tak si dáme.

0: Rock Radio, rokový kulendárium.
1: Je 6 hodin 20 minut a při pondělku 3. srpna se pojďme podívat na dnešní oslavence. Svátek má Miluše, případně Nikodém a Jerguš.
2: Nikodém, to je nějaký lék, ne? Ne, to je Nikoret, počkej.
1: To je Nikoret, ale Nikodém, to je velice blízko. A Jerguš, to je takový hezký historický jméno. Jerguš z Fárovic.
2: Jerguš Danda. Když jsme měli my dva spolu dítě, určitě se budeme jmenovat Jerguš Danda Fára.
1: Že bychom ho jako úplně strašně zabili hned při porodu.
2: No, že bychom mu zkazili celý život.
1: Dobře, tak to byla otázka na to, jestli my dva, teda odpověď na to, jestli my dva někdy budeme mít děti, nebudeme. Jinak, co se týče ostatních oslavenců, dneska krásný kulatý sedmdesátiny.
2: Teď je mi ho úplně líto, no, kdo slaví sedmdesátiny.
1: Slovenský operní pěvec Štefan Margarita.
2: Wow.
1: Takže přejeme všechno nejlepší. No a jinak tady mám samý krásný dva muzikanty. Takže 56 let má americký kytarista Steven Carpenter, spoluzakladatel alternativní metalové kapely Deftones. Miluji tenhle ten kytarový riff. No a 63 let slaví americký zpěvák, kytarista, skladatel a muzikant James Hetfield, spoluzakladatel kapely Metallica.

0: Tenhle ten riff taky miluju.
1: Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
0: Musím se přiznat, že dneska mě to teda zaskočilo naprosto nepřipravenýho.
1: Ale fanoušci mi na sabatu říkali, že to milujou.
0: Jo?
1: Jo.
0: Možná bychom to mohli dělat jinde.
1: Stále říkám, že to si mě objednávat přes můj Instagram na vaše oslavy narozenin. Jsem levná, stojím jenom 20 za jednu písničku.
0: Případně pokud byste chtěli plačku na pohřeb, tak Arabelle je naprosto ideální. Umí recitovat verše od Seiferta a pak do toho zpívat tyhle ty krásné písně.
1: Přesně, já to prokládám.
0: Třeba happy birthday to you, žádný happy birthday. Nic, jdeme dál, za chvíli Iron Maiden, The Wicker Man. To jsem já, Wicker Man.
1: No, já ho trošku taky.
2: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
3: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nogr i brds.cz.
4: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jedno. Hodinu od Prahy. Terapie tichem CZ.
5: Ahoj, zdraví vás Albert z Auto Štěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás. Auto Štěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto.štěpánek.cz.
6: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbol. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte Motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
7: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

0: Mám to říct já, jo?
1: Mhm.
0: Neřekneš to ty.
1: Mhm.
0: Tak já to řeknu, ta svině mě donutila se zvednout. Říkám, voláš si zprávy. Ne!
1: Já jsem chtěl, aby posluchači po ránu slyšeli tvůj krásný hlas.
0: No to jsi moc laskav, takže jsem stala z gauče, abych vám řekla, že máme 6.30 a Zuzka má připravený zprávy.
1: Já myslel, že řekne, že dohráli Miro Šmajden a ty jsi to úplně zazdila.
0: No, to máš za to.
2: Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockovýradio.cz. Rock Radio. Co se děje?
3: Hezké ráno, je 6:30, jsou tu krátké zprávy. V Praze dnes začíná festival Prague Pride, který potrvá do neděle. Nabídne téměř 200 akcí. Letos je spojuje téma Časy se mění. Vrcholem 16. ročníku přehlídky na podporu rovnosti a práv LGBTQ+, bude pak sobotní duhový průvod centrem metropole. V kapli Irského muzea moderního umění v Dublinu se dnes může veřejnost rozloučit s irským hudebníkem Glennem Hansardem, který zemřel 29. července při dopravní nehodě ve věku 56 let. Pohřeb se bude konat v úterý. Česká tenistka Daria Vidmanová v Memphisu premiérový titul na okruhu WTA nezískala. S 16-letou Ruskou Kristinou Ljutovovou prohrála ve finále 6-1, 1-6 a 3-6.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Dnes bude zpočátku slunečno, odpoledne se místy vytvoří oblačnost a v jižní polovině území se ojediněle vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty na Moravě 35 až 38 stupňů Celsia, jinak naměříme do 35.
2: Rock Radio. Doprava.
3: Na D2 opatrně ve směru na Brno, stále se tam řeší nehoda na 53. kilometru a ve Znojmě se bouralo na Průmyslové.
2: Instagram Rock Radia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.

0: Dámy Ragunčíková, Černý anděl, píseň, která pochází asi z Děčína třeba, je 6 hodin a 36 minut, no z Ústeckého kraje od někaď. A my máme při pondělku tady jednu zajímavou, no zajímavou zprávu.
1: No zajímavá asi je podle mě, nebo jako mě docela přijde, to by ne.
0: No a řekneme jí, nebo se budeme bavit o tom, jestli je zajímavá?
1: Já bych se bavila o tom, jestli je zajímavá.
0: Mně přijde docela zajímavá ta zpráva.
1: Mně docela taky.
0: Takový jako i při pondělku, na to, že je z pátečního večera.
1: No ale my jsme v pátek večer nevysílali, takže to můžeme říct až teď. Každopádně asi bude zajímat fanoušky Slipknotů, protože mají zase o jednoho člena méně. Jedná se o DJ Sida Wilsona, který dostal po 30 letech z kapely vyhazov. Byl tam od 98. A teď najednou ze dne na den mu oznámili v pátek odpoledne, že měj se hezky, Sidy, pápa, páček, shledáček.
0: No, a zajímalo by mě, co se v té kapele děje, protože to není úplně první vyhazov během posledních několika let. V roce 2019 skončil perkusák, 2023 další klávesák lomeno DJ a pak vlastně vyhodili bubeníka, že jo?
1: Je to tak a všechny ty rozchody nebyly zrovna v přátelském duchu, takže si myslím, že chlapci se tam poměrně škorpí, jestli je to o prachy nebo o něco jiného. To se zatím nikdo nedozvěděl, oni to nechávají jako pod pokličkou, ale... Spekuluje se o tom, že ty rozchody rozhodně nejsou na přátelské bázi.
0: Já si myslím, že to je tím, že nedělají v té kapele jeden takovej zaručený muzikantský návod, který tady dělávala prej jedna česká známá kapela. Mm-hmm. A to, že si před koncertem všakně navzájem kouřili to, no.
1: Doutníky.
0: Jo, jo.
1: Aha, vidíš, to tam mě nenapadlo, to se zeptám kapel na rokinu příští týden.
0: Já ti řeknu, která to byla, ty si jich na to zeptáš.
1: Já vím, že třeba Trautenberg dávají jako pusinku Aničce na pupíček, ale že by si to rozkuřovali, já se zeptám.
0: Takže uvidíme, co se dozvíme a já, když se to dozvíme, tak vám samozřejmě řekneme, proč se to stalo. Jinak kapela Slipknot nekončí zatím ještě.
1: Zatím ne, ještě jich je tam dost, ono jich bylo 9, ono jich bylo jak psů, takže oni můžou furt vyhazovat. Když zbydou furt 3, tak ještě je z čeho vařit.
0: Tak bude zpěvák jezdit s fleškou. No nic, za chvíli Eagles Hotel California.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Paru, dekorativní kámen Volcano, udělá z našeho obýváku jeden velký luxus.
4: A cihlové Dino zase krásně rozáří kuchyni. Je rozhodnuto, jedeme do Baumaxu. Hned.
3: Zastavte se v Baumaxu. Betonový kámen Volcano a Dino. Balení jen za 239 korun. Platí do konce srpna. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
6: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
7: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
8: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
9: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
8: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
10: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariéra.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
11: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
12: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: se nevešlo do zpráv.
1: Za 9 minut 7 pondělí, Zuzko, co tam máš?
2: Oreo v Číně, což jsou takový ty kakaové sušenky s bílou náplní.
1: Olízní omlékuj, ano.
2: Přesně tak, představilo limitovanou edici sušenek s příchutí smaženého kuřete z KFC. A není to poprvé, co se takhle s něčím přišli, už dřív takhle měli s příchutí wasabi nebo červených fazulí.
3: Já nemám ráda kombinaci sladký, slaný, vlastně mě to moc neláká, nevím, jak to máte vy teda.
2: Jako kdyby to byla sladká příchuť, třeba když je čokoláda se solí, tak to za mě
3: nevadí,
2: jo.
3: To jako Nutellu, no. Třeba do Nutelly si namáčet ty slaný tyčinky. Víš, to je hrozně dobrý. A preclíky v čokoládě a tak,
1: to mi nevadí. Preclíky v čokoládě, to bylo dobrý, ale ještě furt to dělají vlastně.
2: Kuře v čokoládě asi jako...
3: Ale kuře v čokoládě mě moc jako nerajcuje.
1: No, mně se právě líbí ta jejich filozofie, že to jako otevřeš tu sušenku, olízní, olízneš a omlékuješ. Takže já rozhodně čekám na příchuť šproty třeba.
3: Fuj. Jsi šlabužník.
2: To teda.
1: To si myslím, že by bylo jako rozhodně moc dobrý, když už dělají nějaký extrémní příchutě, tak tohle by rozhodně podpořila to jejich původní filozofii.
2: Ale jinak to splňuje to, co má. Oni samozřejmě to dělají kvůli reklamě, kvůli tomu, že se o tom mluví a kvůli tomu, že se o tom píše na sociálních sítích a takhle, což se děje.
3: Evidentně. I my o tom mluvíme, ano. Takže tady děláme reklamu, sakra. Jsme nechtěli.
2: Nekupujte to,
3: je to hnus.
1: Jako trošku mi to připomíná ty lízátka, co teďka udělala IKEA s příchutí těch masových kuliček.
3: To taky nechutí.
2: To je šílený.
1: No, ale chtěl jsem ochutnat, nebyli. No nicméně, přátelé, tak opět je všechno nejlepší a dobrou chuť, pokud zrovna snídáte. My jedeme dál, Valda Gang si dáme na Rock Rádiu právě teď. Hudsonský šífy.

0: John Bon Jovi a jeho královna z New Orleans na Rock Rádiu minutku před 7 hodinou raní. Máme pondělek, Anabel má vás dáli, takže za chvíli zprávy, doprava, počasí a pokud se budeme dál povídat, tak pěkný ráno.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
3: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
4: Zedník,
5: malíř,
4: topenář,
5: podlahář.
4: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
6: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
4: Více informací na rekbyty.cz.
6: Rekbyty, záruka kvality.
7: Páchnoucí klimatizace po zimě?
8: V autě 40 stupňů?
7: To nechcete.
8: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
7: Jsme tu pro vás.
8: Klima Express.
7: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
8: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
7: Skočte si nakoupit.
8: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
7: Objednejte se na
8: klimaexpress.cz.
9: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
10: vybrat dobrý materiál
11: a vybudovat náš domov.
12: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
13: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
14: Hezké pondělní ráno, máme minutu po 7, jsou tu další zprávy. Hasiči v neděli ukončili zásah u požáru lesa a pole v Novém Vrbnu na Opavsku, se kterým bojovali od čtvrtka. Během zásahu se na místě vystřídalo víc než 70 jednotek hasičů a hasit pomáhali i dva vrtulníky. Soudce okresního soudu v Jablonci nad Nisou uvalil vazbu na 42-letého muže, který podle policie napadl dvě ženy. Muže v pátek obvinila ze sexuálního útoku a znásilnění. Za tomu v případě odsouzení hrozí až 10leté vězení. Žádné nebezpečí už nehrozí. Při srážce vrtulníků, které západně od Aten hasily lesní požáry, zemřeli dva lidé, Řek a Dán. Posádka druhého vrtulníku, kterou tvořil Řek a Brit, přežila. Příčina srážky je předmětem vyšetřování. Požáry v této oblasti od pátku zničily už přes 10 000 hektarů porostu. Lesy hoří taky v dalších částech Řecka. Zápasem proti Američanům vstoupí v pondělí hokejová 18. do Hlinka Gretzky Cupu v Edmontonu. Svěřenci kouče Jaroslava Nedvěda se pak ve skupině B utkají taky s Německem a Finskem.
1: Rock Radio. Počasí.
14: Dnes bude převážně slunečno, odpoledne se místy vytvoří oblačnost a v jižní polovině území se vyskytnou přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty naměříme na Moravě 35 až 38 stupňů Celsia, jinak se budou pohybovat mezi 31 až 35 stupni.
15: S chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
14: Na D8 se pozor ve směru na Prahu, na 12. kilometru máme hlášenou nehodu, je to pár kilometrů za zúžením a na D2 se stále řeší nehoda ve směru na Brno, na 53. a 5. kilometru, kde je neprůjezdný levý jízdní pruh.
13: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
1: Rokovej rozjezd.
0: Dobré ráno, čumáci. Dobrou chuť, pokud zrovna obědváte, vám přeje Honza,
16: Anabel
14: a Zuzka.
0: 7:03 v pondělí 3. srpna. Přátelé, Panoptiko, Alkohol, Komunál a Shark. To jsou 4 kapely, které hrajou na jedné akci už tuhletu sobotu, 8. srpna. a to v Javorníku nad Veličkou. Opravdu to existuje, to místo, a koná se tam Javorfest.
5: To je náš nový horní maršov. Javorník nad Jehličkou, nebo jak jsi říkal?
0: Nad Veličkou.
5: Nad Veličkou.
0: Takže tam už taky nemůžeme, dobře.
5: A zní to jako hezká vesnička.
0: Jo, tam je to nádherný.
5: Jo, ty jsi tam byl?
0: Ne, viděl jsem fotky.
5: Proč mi neukázal? Škámoš teda opravdu.
0: Tak mi jaký ukáž nějaký své fotky, jak to uděláme.
5: No, jak se dohodneme.
0: Každopádně, přátelé, pokud se s náma chcete dohodnout i vy, napište si volístky buď do Messengeru na Facebook, a nebo do vzkazu na Instagram, a čas máte do 8:30 a nezapomeňte připojit telefonní číslo a to je všechno.
5: Ty jsi to řekl všechno, no. A zvedejte telefon, to je tak všechno, co bych k tomu dodala. Teď už si dáme Europe.

0: Metallica, I Disappear, já mizím v 7 hodin a 13 minut. No, my nemizíme, ještě to nějakou dobu budeme, ale tahle píseň je teďka domizela právě proto, protože James Alan Hetfield, spoluzakladatel kapely Metallica, samozřejmě zpěvák, kytarista, jejich hlavní textař a taky autor legendárních kytarových riffů, dneska slaví krásných 63 let.
1: Je to dobrý, že byl zpěvákem, protože dlouhý roky tvrdil, že vlastně není moc dobrý zpěvák a snažil se za sebe neustále najít nějakou náhradu, což se mu na to nakonec nepodařilo, takže tam zůstal on. Tak je zajímavý, že byl strašně stydlivej. Ze začátku prakticky vůbec nehovořil s publikem a mezi skladbama komunikoval výhradně Dave Mustaine a nakonec se docela vypracoval. Už není takový stydlín, jako býval na začátku. Samozřejmě bych taky vypíchla jeho skvělou historii, kdy se během vlastně nechvalně proslulého turné z Guns N' Roses rozeběhl, prosím tě, přímo do sloupu pyrotechniky, který právě vyšlehnul. Takže na to si dávám vždycky pozor, když točím ty koncerty, víš, protože přímo pod tím pódiem taky čekám, kdy mi jako ohoří moje dva vlasy ve třech řadách.
0: Že by si
1: zatím
0: mohla...
1: se mi to nestalo, musím zaklepat. Ale...
0: Vůbec truku s mobilem,
1: jo,
0: že jo?
1: Jo, je to docela jako ty rockový koncerty jsou v tomhle tom velice nebezpeční.
0: Hele, který muzikant se na pódiu nikdy nepopálil nebo nedostal ránu, nebo já nevím, na něj nevyletěly konfety nebo něco, tak jako by nebyl.
1: Říká se tomu křest ohněm.
0: Křest, tak. No, tadyhle v tom případě určitě.
1: Doslovný křest ohněm. No a taky mimo alkoholu tvrdí, že může být i závislost na slávě.
0: Prej. Závislý na slávě, mě vždycky přišel takový sympatický, skromný kluk.
1: No právě, že on s tím jako bojuje, takže kromě toho, že se mu povedlo přestat chlastat, tak se drží tady té závislosti, aby nebyl moc jako velký narcis, což spoustě lidem se stalo.
0: A kromě jiného, na to, že je mu 63, tak pořád dobře vypadá.
1: Dobře vypadá. On dobrý kluk, on dobře vyzeral.
0: Takže mi přát mu všechno nejlepší k narozeninám.
1: Happy birthday.
0: A teď už Estrida Proteus a jeho cesta na Rock Radio. Jamesy, to je pro tebe.

0: Royal Republic na Rock Rádiu při pondělku v 7 hodin a 21 minut se songem Baby, neboli to seš ty. To je přesně ono, děkuji ti. Máme pondělí 3. srpna, slaví se Den melounů, jakože, no ne, takhle, ale normálně jako vodních melounů.
1: Zažil svátek, tak nic.
0: Ne, ještě dobrý. Ne. Já ti řeknu, až bude nějaký den. Hele, nebo když možná dneska je den vytři všechny podlahy doma, tak to je možná pro tebe,
1: já
0: ne?
1: Jsem včera vysála, dneska budu vytírat, takže to vyjde.
0: Takže to vyjde.
1: To klapne, jo, jo.
0: No a pro nás speciálně obdařené pány je dneska den vysokého čela. My, co máme čelo, který nám končí někde u zadku, tak to známe.
1: Takže já taky slavím. Dobrý, jak já z tu Ofinu přehodím trošku víc dopředu.
0: Já jsem přemýšlel, že bych založil nějaký klub.
1: Klub? Vysokých čel. Můžu vysokých se čel. Přidat?
0: No, jo, určitě. Ale určitě. Musel by se vyholit třeba do půlky hlavy.
1: Jo.
0: Ty nemáš úplně vysoký čelo.
1: A trošku mám, přijde. Jo. No já nevím.
0: Fakt?
1: Od kdy se měří jako, že jo, Zuzka kejve, že jo, ty.
0: Zuzka zvažuje, že jo.
1: Zuzka má zase nízké čelo.
2: Já myslím, že jo, ale možná to bude
1: ale
2: prostě celkově.
1: Ale je to znak vysoký inteligence.
2: Aha.
0: Fakt?
1: Takže to je v pořádku.
0: Tak to nevím, jestli se mám radovat, že jsem teda vysoce inteligentní, nebo se neradovat, když si vezmu, kolik našich hejtrů má vysoký čelo.
2: Já taky docela vysoký čelo.
0: Jo?
2: Myslím, že jo, koukám na sebe teďka.
1: No má spojenou Ofinu s obočím, takže nevím.
0: Tak zůstaneme u těch melounů radši. Oslavte dneska den melounů, přátelé. A samozřejmě i den vysokých čel a včel.
1: A vytřete podlahu, hlavně.
0: A vytřete podlahu.
1: Nejdůležitější úkol dne.
0: Za chvíli Him Wicked Game.
3: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
4: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
5: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
6: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
7: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
6: Více informací na rekbyty.cz.
7: Rekbyty, záruka kvality.
8: Atención, señoras y señores!
9: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
8: Yes, so.
9: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
8: La Tropical!
9: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
10: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 000 korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
11: Tak nečekejte, jezděte!
12: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
13: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
12: Více na kopecký.cz.
14: Rock Radio. Muzika.

0: Him na Rock Rádiu s coverem pecky Wicked Game. Za pár vteřin bude půl osmý. Zuzko, pojď na to.
1: Poctivej český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Rádio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Rádio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lať Rock Rádio Stage v dabu. Rock Rádio, co se děje?
2: Hezké pondělní ráno, je půl osmé, jsou tu krátké zprávy. V Praze dnes se začíná festival Prague Pride, který potrvá do neděle. Nabídne téměř 200 akcí. Letos je spojuje téma Časy se mění. Vrcholem 16. ročníku přehlídky na podporu rovnosti a práv LGBTQ+, bude pak sobotní duhový průvod centrem metropole. Pořadatelé na něm očekávají 50 tisíc lidí. V kapli Irského muzea moderního umění v Dublinu se dnes může veřejnost rozloučit s irským hudebníkem Glennem Hansardem, který zemřel 29. července při dopravní nehodě ve věku 56 let. Pohřeb se bude konat v úterý. Česká tenistka Daria Vidmanová v Memphisu premiérový titul na okruhu WTA nezískala. 16-letou ruskou Kristinou Ljutovovou prohrála ve finále 6-1, 1-6 a 3-6.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude převážně slunečno, jasno až polojasno, odpoledne se místy vytvoří oblačnost a v jižní polovině území se ojediněle vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty naměříme na Moravě až 38 stupňů Celsia, jinak do 35.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Na D8 stále opatrně ve směru na Prahu, na 12. kilometru se řeší nehoda nákladňáku s dodávkou, je to se zraněním. V Praze se bouralo na Poděbradské ulici a taky na Pražském okruhu ve směru k D10 na 60. kilometru.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
0: Zuzko, díky, poslouchal jsem to a můžu říct, já se na to, jako v songu od Dogy,

0: Linkin Park, Somewhere I Belong, 7:38 na Rock Rádiu. My při pondělku tady máme jednu hudební novinku.
1: Horký, že slíže mají venku novou pecku, jmenuje se to Monte Babu, má takový netradiční název a má to extrémně vtipný videoklip, kde vlastně přijde takový starší pán, který chce přestat pít alkohol a potká takový horskýho kmeta z petláhve od Coca-Coli, se od něj napije nějakýho utrejchu a pak tam vidí nějaký jako svět úplně v jiných barvách. Je to teda extrémně vtipný. Fakt mě pobavili kluci.
0: On se pak holka zjeví někde v nějakém lese nebo
1: jo,
0: kde?
1: Jo, no úplně. On ho potká v tom lese, ale pak tam jako má asi docela slušní halušky. Potom nápoj jsem pochopila. Utrejch žluté barvy neurčitého původu. Nejspíš s halucinogenníma složkama. Jsem psala Verunce, že to je fakt super, že se jim to podařilo.
0: A už to hrajou kluci na Rock Inech naživo?
1: Hele, naživo jsem to ještě neslyšela, třeba příští týden to zahraju. Ono to teprve teďka vyšlo a teď já jsem na sobotním nebyla, protože jsem byla na Dimitri srazu, na sabatu. Takže nevím, jestli to hráli naživo, ale určitě teďka o víkendu na dalším si to zkontroluji, jestli to hrajou nebo ne.
0: Takže když tak kluky pozdravuji a řekním, aby to hráli.
1: Monte Babu.
0: Monte Babu.
1: A pustíš nám to?
0: Ne, protože tam je reklama. Takhle dlouhá? Dneska jsem to naklikat. Počkej. Tam je nějaký, tam je strašně dlouhý úvod.
1: To musíš posunout, no. No to je šipka, taková ta věc, tu myš vezmeš, posuneš. Počkej.
0: Ale nevím, kde to hraje prostě.
1: Tady to hraje?
0: No. Akorát z této ukázky toho posluchače moc nezjistějí, takže si to pusťte na streamovacích platformách. Tyjo, a uslyšíte sami.
1: Ten je dneska ochotnej, to je jak pondělní ráno v záchodový míse. No nic, přátelé, dáme si další muziku za chvilku AC/DC.
2: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
3: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
6: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
7: Co třeba na delfíny?
6: Do zoo?
7: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
6: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
7: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
8: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
9: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
12: Rock Radio. Slušnej rok. Slušnej rok pro Prahu a střední Čechy. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Za 10 minut 8 hodin ráno ladíte rokový rozjezd na Rock Rádiu, ten pondělní s Avatarama a songem The Dirt, I'm Breathing.
1: Ano, a tento čas naznačuje jediné, slyšíme hvist motorek.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Tuzemským fletrekem se vážně nenudíte, třeba když se vydáte do Polska. Popravdě, o tom si ještě hodně dlouho budou vyprávět všichni, co tuhle anabázi prožili. Třeba, víte co, jestli chcete vědět drby z Polska, doporučím dorazit do Slaného. A to už tuto sobotu. Pojede se tam další díl tuzemského mistráku, tentokrát opět v plné palbě, tedy FT1, FT klasici a snad vyjde i o mladina. Doufejme, že jich tentokrát bude víc než do Mariáše. Start je plánován na 13. hodinu, takže se nezasekněte u oběda, abyste o něco nepřišli. Možná bych doporučil ten samozřejmě nejzdravější závodní oběd světa, klobásu. Tedy já si ji rozhodně dám, protože vyrážet do královského města Slaný budu už ráno, abych vás mohl celým kláním provést. V Slaném se sejde kompletní tuzemská fletreková sestava a pak taky všichni musíme přepadnout Víta Janouška, aby nám poreferoval, jaké to bylo na prvním šampionátu starého kontinentu, kterého se zúčastnil o uplynulém víkendu. Slánské klání dost možná hodně naznačí, kdo bude příští mistrem České republiky, protože po něm už to pojede Ostra, Svitavy, Březolupy a na závěr pražská Markéta. Takže chcete-li si užít pořádný levotočivý adrenalin s nejlepšími jezdci světa, přijďte v sobotu 8. srpence na plochodrážní stadion ve Slaném a můžete i přijet. My se nebráníme ani přes polním.
2: Rock Radio. Motokeci.

0: Dear Rosemary na Rock Radio, minutu a půl před 8 hodinou raní. Dear Rosemary, to znamená něco jako je jelen růže mařka, takže to je nejideálnější úvod zpráv.
1: Už jsi spustil ten web s těma lekcema překládání z angličtiny?
0: Ne, ještě ne.
1: Já se chci přihlásit, tak prosím tě, už to dodělej.
0: Já na to mrknu.
1: Díky.
2: Páchnoucí klimatizace po zimě?
3: V autě 40 stupňů?
2: To nechcete.
3: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
2: Jsme tu pro vás.
3: Klima Express.
2: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
3: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
2: Skočte si nakoupit.
3: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
2: Objednejte se na
3: klimaexpress.cz.
4: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
5: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
6: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
7: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
6: Více informací na rekbyty.cz.
7: Rekbyty, záruka kvality.
8: Vše pro bagr, CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
9: Vše pro bagr, CZ.
10: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou. Hodinu od Prahy. Terapie tichem CZ.
11: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
12: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
13: Rock Radio. Zprávy.
14: Hezké ráno, máme minutu po 8, jsou tu další zprávy. Webové stránky Státního zdravotního ústavu, které v sobotu večer napadly hackři, budou nedostupné pravděpodobně minimálně ještě jeden den. Hackerské útoky na státní instituce, obce, ale taky nemocnice s různými dopady se objevují opakovaně. Cílem hackerů se stala minulý týden taky městská síť v Šumperku. Vláda by podle Senátu měla urychlit přípravu zavedení evropských průkazů pro handicapované, aby je čeští invalidé mohli do roka používat. Senát to kabinetu doporučil při projednání unijní strategie práv osob se zdravotním postižením do roku 2030. Marocká vláda obvinila z nedávné migrační krize ve španělském městě Ceuta na severu Afriky pašeráky a šíření dezinformací. Jde o první oficiální vyjádření ke čtvrtečním událostem, kdy z Maroka do sousední Ceuty podle španělské vlády proniklo na 50 000 migrantů. Téměř všichni už španělské město opustili, zůstává tam ale ještě několik tisíc běženců. Fotbalisté Jablonce zvítězili ve druhém kole v Pardubicích 2-0 a v nové ligové sezóně zůstali 100% stejně jako obhájce titulu Slavia a Teplice.
13: Rock Radio. Počasí.
14: Dnes bude převážně slunečno, jasno až polojasno, odpoledne se místy vytvoří kupovitá oblačnost a v jižní polovině území se ojediněle vyskytnou přehaňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty naměříme na Moravě 35 až 38 stupňů Celsia, jinak se budou pohybovat i nejvyšší mezi 31 až 35 stupni.
12: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
13: Rock Radio. Doprava.
14: Na D2 ve směru na Brno se stále řeší nehoda na 53. a půltém kilometru, probíhají tam odklízecí práce. Na D8 se bouralo ve směru na Prahu na 12. kilometru a pozor v Praze na Poděbradské ulici a taky na Pražském okruhu ve směru k D10 na 60. kilometru.
12: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockovej rozjezd.
0: Dobré ráno, čumáci! Zdraví kolena vám při pondělku přeje Honza.
1: Anabel.
14: A Zuzka.
0: 4 minuty po 8 v pondělí 3. srpna.
1: Mám něco říct?
0: Mhm.
1: Čeká nás rozdávačka, přátelé, už za půl hodiny pro vás máme 2 lupeny na festival, jehož název si pamatuje Honzík.
0: Mhm. Javorfest.
1: Javorfest, krásný.
0: Javor.
1: Hraje tam Panoptiko.
0: Alkohol, Komunál a Šárk.
1: Ano, krásně jste řekl. Pokud o lístky máte zájem, napište nám na náš Messenger, buď na Facebook nebo na Instagram, připište telefonní číslo a po půl deváté zvedejte telefon.
0: A ještě jenom dodám, že to je v Javorníku nad Veličkou.
1: Jo, ne krásný. Nad Jehličkou, jak jsem to přejmenoval.
0: Ne. Nad Veličkou. Podíváme se tam.
1: Já bych jela.
0: Teďka?
1: No, až po Horně Maršově.
0: To můžeme vzít v jednom.
1: Tak
0: kousek.
1: Jo, tak si uděláme výletní den a budeme objíždět naše oblíbené vesničky.
0: Jupi! A vy si zatím dáte Danolandu, bude zpívat Ona.
12: Rock Radio.

prozrať mi její jméno. Je krásná a tajemná a pod bílým závojem jí prosvítají ramena. Prozrať mi jméno tý, co kluci o ní sní, s láskou a nenávistí dává se do písní. Řekni, za čím se skrývá, když v posledním tanečku zatahá za špagát pohřebních

někdy zbytečně, mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše,

0: křičet pro kousek lásky, zpívají Akcepti na Rock Rádiu 13 minut po 8. Je pondělí 3. srpna a já tady mám dědu, co vzpomíná na začátky kapely Pearl Jam. Chceš to slyšet?
1: Pojď, dětku.
2: To bylo v roce 91.
0: 3. srpna točila kapela Pearl Jam v Seattlu v naprosto totálně rozhaveném místním klubu pro mladý.
1: Jakože to byl gay klub, nebo?
0: Ne, jenom tam bylo vedro, protože bylo léto. Gay klub to nebyl. Byl to videoklip písni Live. Debutová deska v té době ještě nebyla venku, debutová deska Ten od kapely Pearl Jam, ale jejich původní single Live už rotoval éterem, takže kapela dostala nabídku natočit videoklip potom, který by třeba i uspěl potenciálně na MTV. No ale protože Eddie Vedder, šéf kapely, nebyl příznivec lipsynku, takový to jako, že kapelu někam naženeš a oni pak dělají, že hrajou a ty děláš, že zpíváš a všechno je to jako hrozně něco. Tak se rozhodli, že ten song natočí normálně v rámci koncertu. Naživo, včetně v obrazu, režisér všichni připravený, vymysleli si takový speciální černobílý vizuál. Zajímavý na tomhle tom je, že pokud točíš něco živě, tak většinou dáš třeba 6 takeů, 10 pokusů a vybereš ten nejlepší. Kapela tu písničku dala jenom na začátku koncertu a na konci, aby to mělo tu koncertní energii a nic víc. Všechny chyby, které tam zůstaly, všechno, co jak se odehrál v tom klubu, tak to v tom klipu je. Ten klip měl obrovský úspěch, potom přišlo album, taky velký úspěch, fanoušci, MTV, všechno. Jediný trošku negativum celého toho klipu bylo v tom, že tam kapela předvádí stage diving, čili skákání, že jo, z podia do publika, a spousta fanoušků kapely, nových fanoušků kapely si tohleto zamilovala, rozhodla se to potom dělat taky na různých koncertech, ale když se to nepovedlo, když potom jako 150-kilový nalitý fanoušci padali z podia, tak je ty lidi rozhodně nechytili.
1: Tak ještě, že to netečeli v roce 2026, protože dneska všichni natáče a rozplácli by se akorát tak na podlahu, takže to měli štěstí, že v té době ještě ty lidi vnímali, co se děje před nima, a chytali.
0: No, tak to byl děda, co vzpomíná, to stačí.
1: Moc hezky, už jsem z toho unavená, pojďme dál.
0: Tak si dáme Johna Lennona, Imagine na Rock Rádiu.
3: Rock Rádio. Slušnej rock z kazeťáků a VHSek.

0: Kings of Leon, Sex on Fire, Sex na ohníčku v 8 hodin a 22 minut. Přátelé, další hudební novinka, legendární kytarista Tony Iommi, ano, pokud vám to jméno něco říká, je to ten týpek, co hrál v Black Sabbath, bude konečně po 21 letech vydávat nový slibovaný solový album, o kterém jsme tady už před nějakou dobou mluvili, že vyjde a ano, letos konečně vyjde.
1: Přesněji 23. října, od 4. září už bude k mání dokonce v limitovaném nákladu single World Alone, který je už dokonce k poslechu jako první ukázka.
0: Ano. Takhle jak to hraje. Jak to můj videoklip teda.
1: Jak to můj videoklip samotný, to mi říká, že to album, jehož vznik si skutečně užil a že se nesnaží si cokoliv dokazovat, že je to prostě dobrá rocková nahrávka, která šlape.
0: Doufejme.
1: Doufejme, těšíme
0: se. Zajímavý, že jedna, která celou desku dával dohromady s Jørnem Landem, což je norský zpěvák, a co se týče jeho kapely, tak mě třeba pobavilo, že na bicí mu tam hraje Karl Brazel, což je bubeník Jamesa Blunta a Robbieho Williamse.
1: Takže to bude taková fuse.
0: No ani ne, prostě tak ty muzikanti jsou většinou univerzální, jenom některý lidi mají furt jako pocit, že ve chvíli, kdy jako máš rád rockovou muziku, tak musíš dělat jenom rockovou muziku, nebo jsi muzikant, tak máš jako jeden styl, no ne.
1: Je to tak, teďka mě dva lidi na sabatu seřvali, že dělám příliš popové nahrávky, jsem říkala,
0: ty jsi zlá.
1: Je to, že moderuji na rockovém rádiu, neznamená, říkám, já dělám prostě francouzský šanzony, no smiřte se s tím.
0: Ano, já taky poslouchám spoustu jiný muziky než já jenom taky. Rockový, protože bych mi z toho jinak mrdlo. Ježíš, to jsem nechtěl říct, pardon, solo. Nevypípli jsme, nevadí, takže se těšme na novou desku Tonyho Iommiho. Klip World Alone si pusťte na streamovacích platformách, anebo si počkejte, za chvíli zahrajeme Panoptiku a Noc v opeře.
2: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
3: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
6: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu, nemáš nějakou radu?
7: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
6: Kazbet? A v čem jsou jiný?
7: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
6: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
8: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.

0: Je 8 hodin 30 minut 30 vteřin k tomu, tohle bylo Panoptiko na Rock Rádiu, noc v opeře a my nemáme noc, máme 8:30 ráno.
1: Takže čas na zprávy.
2: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock. Slušná muzika. Rock Radio. Sport.
3: Fotbalisté Jablonce zvítězili ve druhém kole v Pardubicích 2-0 a v nové ligové sezóně zůstali 100% stejně jako obhájce titulu Slavia a Teplice. Česká tenistka Daria Vidmanová v Memphisu premiérový titul na okruhu WTA nezískala. S 16-letou Ruskou Kristinou Ljutovovou prohrála ve finále 6-1, 1-6 a 3-6. A zápasem proti Američanům vstoupí dnes hokejová osmnáctka do Hlinka Grecky Cupu v Edmontonu. Svěřenci kouče Jaroslava Nedvěda se pak ve skupině B utkají taky s Německem a Finskem. Dnešní i zítřejší duel začne v 21 hodin.
2: Rock Radio. Doprava.
3: V Praze se bouralo na Vyskočilově ulici, na Mladoboleslavské, v Lovosicích opatrně v ulici Osvoboditelů a na D8 ve směru na Prahu se bouralo na 12. kilometru. Počítejte tam s krátkým zdržením.
2: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
0: Zuzko, díky. Jedem dál. Guns N' Roses, You Could Be Mine.

0: Yeah, you could be mine, můžeš být moje, zpívají Guns N' Roses, 8 minut po půl devátý.
1: A tvoje, nebo respektive vaše, můžou být lístky na festival, takže si je pojďme rozdat, vemte si mobily do ručky, jdeme na to.
2: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů, rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
5: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf.
6: Zach Wild a jeho Black Label Society.
5: Veselá parta Aylstorm.
6: I Američané Savatage a Testament.
5: Sonáta, Arktika či Dynasty a řada dalších.
6: To je festival Rock Castle.
5: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
7: Atención, señoras y señores!
8: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé. Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
7: La Tropical!
8: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
7: Awarashar!

0: nebo na radia.cz. Rock Radio.
1: 8 hodin, skoro 41 minut jsme zpátky a na telefonu máme první šťastlivkyni, která získává lupeny na Javor Fest na tuhletu sobotu, a to je Kristýna z Veselí nad Moravou. Kristýnko, dobrý ráno přejeme.
2: Dobré ráno.
3: Ahoj.
1: Rušíme tě, prosím tě, někde v práci?
3: Ne, já jsem po 24, takže jsem spala.
1: My jsme tě vzbudili, no tak hezký.
2: Co pak děláš, že máš takhle dlouhý směny, jsi někde ve zdravotnictví, nebo?
1: Vaříš drogy?
3: Ano, pečovatelka, přesně
1: hustý.
3: Tak.
1: Fakt,
2: no tak
1: hustý,
2: to v obdivu, vždycky to je jedna z nejtěžších prací, takže to obdivujeme tady tiše my, jakožto trapný moderátor, že jo, tady zonzo.
1: tím pádem jsme rádi, že jsme se takhle hezky trefili, tak doufejme, že ty lístky budou teda aspoň taková trošku malá odměna za tuhletu zasloužilou práci, kterou děláš.
2: A doufáme, že jsme tě nezbudili, teda že jsi se akorát šla jakože dáchnout a my jsme ti zavolali.
3: Zabírala jsem, takže
2: ty krása,
1: tak ještě dobrý,
2: tak ještě dobrý. Tak hned pak, jak spolu domluvíme, tak si běž, prosím tě, lehnout. A s kým vyrazíš na festival?
3: No přemýšlím, že asi buď vezmu mamku, anebo jeho přítele. Oni jsou taky takový rokáči, tak...
1: No tak počkej, to bys měla vzít oba, ne?
3: Nebo vezmu oba, no, uvidím, jak se jim bude chtět.
1: Tak, nebo jim dáš lístky a budeš doma.
3: A nebo, tam to bude mít narozeniny, tak to.
2: No tak máš vyřešený dárek, tak. Což samozřejmě ušetříš a bude to super.
1: můžeš se tvářit, že jsi ty lístky strašně koupila, takže my ti to promineme.
2: Přesně, koupila jsem to, mami, jsi na guest listu, nezlob se.
1: Tak jo, Kristýnko, moc gratulujem.
3: Já moc děkuju.
1: Není vůbec za co, moc si to užij, tak doufejme, že máš teda v sobotu volno, tak o to lepší to snad bude, ať už vemeš mamču nebo někoho jiného. No a zase se někdo ozvi, budem rádi.
3: Jo, mějte hezký den.
2: Ty taky, ahoj.
1: Dobrou noc přejeme.
0: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme od rána do večera slušnej rock.
1: A teď už zase muzika.
2: Plexis Body.

0: Darkness always wins. Temnota vždycky zvítězí.
1: Jaký pozitivní song na závěr našeho vysílání.
0: No, tak proč ne? Tak je pondělí, viď? Máme celý pracovní týden před sebou, to je rozhodně důvod na deprese. Zuzka ta už tady objímá flašku s pitím, jako kdyby to byla plechovka s pivem.
2: Přesně tak. Dáme si.
0: Teď?
2: No.
0: Anabel?
1: To je voda.
0: Zapijeme? Ne,
1: čím?
0: Něco?
1: To prdlo.
2: Jsem chtěla jako předvést, že je to taková ta lahvička.
1: Ona chtěla předvést, že to je konec dnešního vysílání, takže my odcházíme, přátelé, mějte se báječně, zítra se na vás budeme těšit klasicky v 6 hodin ráno, ready, plný energie na značkách, takže mějte krásný zbytek dne a zítra páček shledáček.
0: Krásnější už to rozloučení být ani nemohlo. Mějte se hezky, teď Nirvana, About a Girl, na Rock Radio.

0: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
1: Datart pořádá Maxi výprodej.
2: Cože? Maxi výprodej?
1: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
2: Tak to je další level.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezké dopoledne, krátce po deváté, jdeme na další zprávy. Hasiči v neděli ukončili zásah u požáru lesa a pole v Novém Vrbnu na Opavsku, se kterým bojovali od čtvrtka. Během zásahu se na místě vystřídalo víc než 70 jednotek hasičů a hasit pomáhali i dva vrtulníky. Německá policie dnes zahájila týdenní dopravní akci, při které bude ve zvýšené míře měřit rychlost na silnicích. Takzvaný Speed Week policisté v Německu pořádají pravidelně v dubnu a v srpnu. Tentokrát se do něj zapojilo 13 ze 16 spolkových zemí. Kontroly se dotknou řady lidí, kteří vyrážejí nebo se vracejí z dovolených. Při srážce vrtulníků, které západně od Athén hasily lesní požáry, zemřeli dva lidé, Řek a Dán. Posádka druhého vrtulníku, kterou tvořil Řek a Brit, přežila. Příčina srážky je předmětem vyšetřování. Zápasem proti Američanům vstoupí dnes hokejová osmnáctka do Hlinka Grecky Cupu v Edmontonu. Svěřenci kouče Jaroslava Nedvěda se pak ve skupině B utkají taky s Německem a Finskem.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dnes bude převážně slunečno, jasno až polojasno, odpoledne se místy vytvoří oblačno a v jižní polovině území se ojediněle vyskytnou přehánky nebo bouřky. Na Moravě naměříme nejvyšší teploty až 38 stupňů Celsia, jinak se budou pohybovat mezi 31 až 35 stupni.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: Na D1 pozor ve směru na Prahu u Brna na 201. kilometru se srazily dva osobáky. V Praze se bouralo na Vyskočilově ulici, kde je neprůjezdný pravý jízdní pruh, taky na Mladoboleslavské, a v Lovosicích se srazily tři osobáky na ulici Osvoboditelů.
0: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Rockový dovolené.
2: Takže pondělí, ty už se roztáhla teďkon.
1: Roztáhla.
2: No už to roztáhli tady ráno, ne? Rozjezd, tak
1: ano,
2: počítám s tím, že...
1: Ano, já jsem se rozjela a už jsem zase dojela. Já to tak jako většinou mám, že k tý devátý už se mi chce spát a šla
2: takže
1: bych si dát šlofíka.
2: Takže ráno seš nabušená, jo, nemůžeš dospat,
1: no,
2: přijdeš do práce
1: tak,
2: první.
1: No, přesně tak, nemůžu dospat od tří zůru. Celá nadšená.
2: No a to je pondělí.
1: A to je pondělí, no. Ale pondělí je nejhorší.
2: Fakt? No tak uvidíme. To jsem na to moc zvědavej.
1: A já hlavně budu mít den, dva dny dovolenou.
2: Kdy?
1: Už se na to moc těším.
2: Kdy?
1: V pátek a v pondělí.
2: Fakt, jo? No to je neuvěřitelné.
1: Vyrážím po dvou letech na nebo nevím, jestli se tomu dá říkat dovča. Prodloužený sportovní víkend.
2: A kde budeš?
1: Budu v Itálii.
2: Tak přátelé, do Itálie. Zajďte, vyfoďte se tam se Zuzkou a pošlete nám to.
1: To budou davy, to budou
2: máme
1: zástupy.
2: Posluchačů v zahraničí.
1: No, tak uvidíme.
2: Kamionáci tam jezdí, furt píšou tady, že jezdí po Evropě, poslouchají Rock Radio, tak...
1: Tak vyhlížejte, nesrážejte žádný
2: nadávat,
1: cyklisty, prosím.
2: Až budete nadávat na nějakého cyklistu, no, který před váma jede 20,
1: ano,
2: a vy nemůžete předjet.
1: Ano, nepouštět ostřikávače, tak... děkuju.
2: Tak jo, Zuzko, děkujeme, máme něco málo po 9. hodině a startuje rokový dopoledne s Kamilem a tady jsou Revolution Renaissance, tedy projekt nebo respektive píseň, která měla být původně na albu kapely Stratovarius, ale Timo Tolky opustil kapelu, udělal solovej projekt z toho alba, který mělo nakonec vyjít, a pozval si různý zpěváky a na tohle naspíval Michael Kiske.

0: Sweet Home Alabama, Lynyrd Skynyrd na Rock Radio, 9 hodin a 20, no 21 minut. No každopádně dneska máme 3. srpna a já tady mám pro vás tip na albu, který byste si mohli dneska poslechnout, protože slaví výročí. A je to 39 let od vydání alba Hysteria od Def Leppard. Tak, kdybychom měli rok 2027, což už brzo bude, tak věřím, že tohle album bude album měsíce, tak jak jste zvyklí, že vždycky pro vás točíme podcast, buď o samotném albu, nebo s interprety, který se na něm podíleli. Minulý měsíc jsme oslavili 40 let od vydání alba Plní energie kapely Citron, oslavili jsme to s Vaškem Vlasákem a Jardou Bartoněm, v podstatě posledními dvěmi aktéry, který měli co dočinění s touhle deskou. A i na tento měsíc pro vás připravujeme album měsíce a to bude konkrétně Rock Deluxe a Katapult. Sedneme si s Oldou a probereme celou tuhletu desku a éru kolem tohodle alba. Nicméně, když jsme tedy u alba Hysterie, který dneska tedy slaví 39 let od svého vydání, tak vám tuhletu desku doporučím, protože to je zásadní album nejenom v historii kapely Def Leppard, ale obecně v rockové historii, protože tam se udála spousta věcí, které obrátily hudební svět na ruby, už jenom samozřejmě účast bubeníka Ricka Allena, který před natáčením tohohle alba přišel o ruku, vrátil se zpátky a dal Def Leppard úplně nový zvuk, co se týká bicích. A vlastně i ten trend obecně nastolil tak, že nic není ztraceno a že i když se zdá, že všechno už je vlastně, co se týká tohodle stylu bubnování pohřbený, tak vlastně přišel úplně na novej styl, který dal Def Leppard zvuk právě od alba Hysterie dál. Takže k tomhle je zásadní o tom, že to album je naprosto úžasný, že je velice úspěšný, že trhalo rekordy v prodejnosti, že se ho prodalo přes 20 milionů, tak to je prostě už další věc, že tahle ta deska obsahuje fakt silný materiál. Matt Lunch, tedy producent, který produkoval například Highway to Hell nebo Back in Black od AC/DC a samozřejmě i další alba s Brianem Adamsem, tak právě tady se podepsal tím, že to album vyšperkoval a hraje naprosto luxusně. Nevěřím tomu, že by někdo z vás neslyšel aspoň jednu písničku z tohohle alba. Ty, kteří slyšeli to album celý, tak těch už je míň. Každopádně dneska máte možnost oprášit tuhletu desku a poslechnout si při jejím výročí, anebo případně pokud jste ještě neslyšeli ta mladší generace, tak doporučuji, stojí to za to. My si dáme za chvíli Tři sestry, já jsem Aleš, mám tady pro vás Roba Zombieho a bude taky Bruce Springsteen.
1: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
2: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
4: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nogoroi, brds.cz.
5: Až včera z nenadání jsem od ní dostal psaní, že jede na festival.
6: Tam i duní, kous stoupá.
7: Trutnov, potr všech festiáků.
6: 13. až 16. srpna.
7: Kultovní setkání mezi stromy a dobrými travami. Tipí, indiáni, humanoman. Hvězdárna bohoslužby a kozága tam.
6: A 50 kapel od Bacha po Vlacha. Trutnov.cz za přátelských 2400 kůží.
8: Zdravím vás jako náčelník.

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv.

0: Bruce Springsteen, Born in the USA, píseň, kterou už si počila spousta státníků, co se týká Ameriky, ale Bruce Springsteen je to zatrh, konkrétně třeba Donaldu Trumpovi, který tuhletu píseň používal při své kampani, a Bruce Springsteen řekl, že ne, dokud ještě na ty písně měl práva, samozřejmě. To už teď nemá. Nicméně, my si dáme za chvíli, Dimitri, mám pro vás sítr taky kysáky, který má moc rád, a dáme si píseň, která je z alba Revenge, rok 1992, Every Time I Look At You, což je taková balada, takový utajený černý kůň týhletý desky, obecně celý diskografie kapely Kiss, protože tak nějak zbytečně zapadla, tak my si ji připomeneme. Jinak, co se týká Kiss, tak já jsem samozřejmě velký fanoušek kysáků a mám radost, že si mě můj kamarád Vašek Votruba pozval do svého pořadu Vencova zašívárna a probrali jsme celou diskografii kapely Kiss. A to na dva díly, protože jsme spolu hovořili asi snad 2,5 hodiny nebo možná 3 hodiny. Já fakt nevím, ty dva díly, když se rozdělí, tak no strašně moc dlouho. Probrali jsme to celý od začátku do konce, takže je to rozdělený. A teď nedávno Vašek ve svojí zašívárně zveřejnil tedy druhou část, ale je tam samozřejmě už i první, tak pokud by vás to zajímalo, máte rádi podcasty a ještě k tomu keci dvou nadšenců, tak si to můžete poslechnout, kouknout na to Vencova zašívárna, Alba Kiss, první a druhý díl, a můžete si to projít, co jsme tam o tom říkali. A myslím si, že to bylo fakt jako super. Aspoň tady já jsem si to užil, nevím, jak samozřejmě lidi, kteří na to koukají, tak těm to může kolikrát přijít až jako hloupý, ale my jako fanoušci jsme si to užili. Takže minimálně pro nás je to hezký stvárnění těch vzpomínek na kapelu Kiss. Takže na to koukněte, podívejte se, poslechněte třeba, ale samozřejmě hlavně si poslechněte muziku, a ta už vás čeká na Rock Rádiu za chvíli.
1: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariéra.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
2: Maxi, kdo vybírá podlahu?
3: Ty.
2: A kdo ji položí?
3: Já.
2: Super, jedeme do Baumaxu.
4: V Baumaxu vinilová podlaha SPC Dub Toronto, metr čtvereční, jen za 309 korun.
2: Luxusní vzhled.
4: Snadná pokládka.
2: Akce platí do konce srpna.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
6: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet, vaše outletová destinace.
7: Ahoj, zdraví vás Albert z Autoštěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás. Autoštěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto, /Štěpánek.cz.

0: nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
1: V rámci Valečovského léta vystoupí v pátek 7. srpna v amfiteátru ve Valečově Arakain, Panoptiko a Bastard. V dalších typech už se přesunem k sobotě 8. srpna. V Čáslavi pro vás od 14:00 chystají pivní festival s dvěma výčepníma sekcema, víc než 32 piv, kytarama i občerstvením. Den plnej zábavy slibuje krásnohorský léto. Uvidíte exhibici nejsilnějšího Čecha Jiřího Tkadlčíka, koncert legendárního Abraxasu a večer vyvrcholí vystoupením kapely Vohnout. V obci Braškov v areálu Valdecký háj proběhne rockmetalovej Kovar Fest. Letní večer plnej hudby, skvělého jídla a pití si užijete na Teplíšovickém minifestu. Pražský klub Vagon má na programu v pátek 7. Paprikáče a v sobotu 8. Partu 77 a Green Day Bros. A v neděli 9. vyražte na Brutal Assault Official After Party do Modrý Opice. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.

0: Páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz.
2: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
3: Vyslev se na to, Franto!
4: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.

DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.

0: Hezký den přeje David Račák. Nadcházející týden přinese do Česka extrémní horka. Už od pondělí budou teploty na většině území přesahovat 35 stupňů Celsia. Na jižní Moravě mohou vystoupat až na 39 stupňů. Ve druhé polovině týdne pak dorazí studená fronta s přeháňkami a bouřkami, která přinese citelné ochlazení. Na chorvatských dálnicích se o víkendu tvořily dlouhé kolony, ještě vážnější než na severu byla situace na jihu. Na vině je i střídání dovolenkových turnusů na přelomu srpna. Dopravní zácpy vznikaly na celé jadranské magistrále i v severních částech Chorvatska. No a česká tenistka Darja Vidmanová v Memphisu premiérový titul na okruhu WTA nezískala. S 16-letou ruskou Kristínou Ljutovovou prohrála ve finále ve třech setech. Utkání s 229. hráčkou světa ztratila po více než dvou hodinách. Rock Radio.
1: Počasí. Tak David už to nakous, dneska samozřejmě budou velký horka, teploty opravdu se budou pohybovat někde mezi 32 až 36 stupni Celsia, nicméně převážně polojasno, odpoledne lokálně možnost i bouřek. No a na západě Čech tam by mělo být trochu chladněji, tam by se teploty měly pohybovat kolem 30 stupňů Celsia.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: Začneme v Ústí nad Labem v ulici Přístavní. Je hlášená nehoda dvou dodávek, komplikuje tam průjezd. Počítejte s omezením a dejte si pozor v Olomouci v ulici Rooseveltova, protože tam je uzavřený jeden jízdní pruh. Střetlo se tam osobní auto s tramvají a na místě je jak policie, hasiči, tak i záchranka. Tak pozor na tenhle úsek a počítejte s omezením až někdy do 12:30 nebo do 13. hodiny.
2: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem.
1: Kamil vám přeje hezký pondělí, hezký start do nového pracovního týdne. Máme něco málo po 10. hodině a to pondělí 3. srpna. Máme tady nový měsíc, no, poprvé se setkáváme, tedy my, v novém měsíci, už samozřejmě s Rock Rádiem jste byli, od 1. srpna. A srpen ten nabízí spoustu zajímavých věcí, jednak třeba Explosive Summerfest, který pro vás máme vždy na konci prázdnin, ale třeba taky narozeniny mých oblíbenců a jedním z nich je ten, který slaví dneska a to je James Hetfield. To já nebudu zbytečně nějak zatajovat a zdržovat, stejně všichni fanoušci Metallica už to ví. No tak mu popřejeme z éteru Rock Rádia a taky se samozřejmě od Metallica něco zahrajeme. Do té doby ještě Lenny Kravitz, Sabatoni a taky Rybičky na Rock Rádiu.

0: Rock Radio. Rokový dopoledne a Kamil Dráb.
1: Ahoj, tady Kuba Ryba z kapely Rybičky 48. Zdravíme všechny posluchače Rock Radio.

0: Ať mi někdo neříká, že Lars Ulrich neumí bubnovat, protože to, co předved v téhle skladbě obecně na celém albu Unjustice for All z roku 1988, tak to je neuvěřitelný. Hlavně ta hlava, ty jeho nápady, ale o Larsovi jsem mluvit nechtěl, chtěl jsem mluvit o Jamesi Hetfieldovi, protože ten dneska slaví 63. narozeniny, je to jeho nedílná součást, tedy oni jsou nerozlučná dvojka, podobně třeba jako Joe Perry a Steven Tyler nebo Keith Richards a Mick Jagger, tak stejně tak Lars Ulrich a James Hetfield jsou prostě Metallica. No a James dneska slaví narozeniny, já jsem sválně zahrál tuhle píseň z mýho oblíbeného alba, z alba, který jsem slyšel úplně první, na kterým znám každou notu, je to prostě geniální dílo. A jsem rád, že jsem v té době, kdy tahle ta deska vyšla, mohl tohle album poslouchat jako čerstvý. Každopádně vám všem, třeba těm mladším, kteří jste ho neslyšeli, kteří znáte Metallicu až od pozdějších alb, tak doporučuju. Právě tuhle tu desku je strašně dlouhá, ale stojí to za to. James Hetfield dneska slaví narozeniny, jak jsem říkal, 63., tak mu přejeme všechno nejlepší. Já jsem zrovna nedávno viděl video na YouTube, jak on je úplně v pohodě na těch koncertech, když vlastně během úvodního intra přichází mezi fanoušky, podává si tam s nima ruce, natáčí se tam, fotí se s nima. V době, kdy spousta kapel je skovaná za závěsem a pro těch třeba i kolikrát 50, 80 lidí se tam skovává jak největší celebrity a chodí s různýma bodyguardama, tak on si tam prostě přijde a třeba 10 minut před začátkem koncertu si tam pěkně kouří doutníček a s fanouškama tam dělá různý věci, které byste třeba museli u jiných kapel zaplatit, tak to je prostě neuvěřitelný. Metallica už je prostě o hodně dál. Vždycky byla krok před ostatníma kapelama a teď je zase tímhletím svým přístupem k fanouškům zase trošku někde jinde. Takže Jamesi Hetfieldovi všechno nejlepší z rockrády a my pojďme dál, dáme si Guano Apes, dáme si Divokýho Billa a budou taky Soilwork.
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
2: Rekbyty, záruka kvality.
3: Atención, señoras y señores!
4: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
3: Yes, so.
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
3: La Tropical!
5: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

0: ACDC na Rock Rádiu, rok 1990, skladba Are You Ready? Výborná záležitost, 10 hodin a 37 minut. Za chvíli nás čeká Arakain a pohled do minulosti, do 80. let, protože nás čeká skladba Ztráty a nálezy, která samozřejmě v roce 1997 byla přehrána na 15, kde byla umístěna, takže uslyšíme novější verzi. Nicméně, pokud máte rádi Arakain, tak pro vás mám dobrou zprávu, vy, co jste to nezaregistrovali, tak se provětrávají šuplíky ohledně řadových alb kapely Arakain a víme, že spousta alb už nebyla k sehnání. Já jsem si je tenkrát naštěstí koupil nějaký, ale taky jsem musel dokoupit třeba Blackjacka. A teď máme možnost si dokoupit Salto Mortale. Konečně, ono vyšlo tehdy na CD a na kazetě, ale tentokrát je možnost si ho koupit i na LPčku. Takže reedice už je hotová. Vy, co máte ty předchozí reedice, tak víte, že jsou udělaný naprosto skvěle, že LPčka jsou omezený jenom na písně, které tam původně byly. CDčka jsou opatřený i bonusy. Takže super práce a to se týká i alba Salto Mortale z roku 1993. Tak jestli vám tahle ta deska v diskografii chybí, tak si můžete doplnit. Já si pro ní půjdu, určitě si koupím LPčko i CDčko, protože tahle deska stojí za to. Je to taková ta přeměna, která už nastala na Blackjacku, tak na Salto Mortale byla dovedená k dokonalosti a řekněme, že je tam zná takový komerčnější přístup, protože album produkoval Miloš Dodo Doležal, takže je to takový uvolněnější, co se týká stylu Arakainu, ale deska výborná. No a my si, jak jsem říkal, za chvíli připomeneme Ztráty a nálezy, pak si dáme taky Pretty Reckless nebo Pink Floydy a v 11 hodin už nás čeká elektrický oběd, kde si muziku budete diktovat vy.
1: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
3: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
2: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
4: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr CZ.
5: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
4: Vše pro bagr CZ.
6: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
7: Tak nečekejte, jezděte!
8: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
9: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
10: Více na kopecký.cz.
11: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
5: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
6: Hezké dopoledne přeje David Račák. V Praze dnes začíná festival Prague Pride, který potrvá do neděle. Nabídne téměř 200 akcí. Letos je spojuje téma Časy se mění. Vrcholem pak bude sobotní duhový průvod centrem metropole. Festival provází přísná bezpečnostní opatření. Spojené státy a Irán dnes začnou znovu jednat. V noci na dnešek to oznámil americký prezident Donald Trump, který předtím odvolal ohlášený rozsáhlý útok proti Islámské republice. Zatímco Trump tvrdil, že o odklad úderů žádali Teherán a další země regionu, Iránci to označili za lež. No a Sarah Bailey postoupila do druhého kola tenisového turnaje v Torontu. Číňanku Wang Xin Yi udolala ve třech setech a čeká jí Polka Iga Świąteková. Bývalá světová jednička, která je nasazena jako číslo 7, měla na úvod soutěže volno.
7: Rock Radio. Počasí.
8: Dneska bude převážně polojasno, odpoledne lokálně možnosti bouřek, ale jinak teploty hodně vysoký, 32 až 36 stupňů Celsia.
5: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
8: Jedno upozornění z našich silnic týká se Karlových Varů. V ulici Závodní je hlášená nehoda dvou osobních aut, která tam překáží v provozu. Počítejte s omezením, jinak to jezdí celkem dobře. Tak opatrně všude a dojďte v pořádku. Šťastnou cestu.
5: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Elektrický oběd.
8: Je to tak, startujeme elektrický oběd, první v tomto týdnu, tedy pondělní, s datem 3. srpna. Kamil Dráb je s vámi a přeju vám dobrou chuť k tomu, co si uvaříte, protože odteď si můžete psát na náš Facebook do zpráv anebo na e-mail obec@rokovyradio.cz, cože byste v elektrickém obědě chtěli slyšet, tedy v příštích necelých 60 minutách. No a ode mě první ingredience dneska bude patřit kapele Nightwish a jejich skvělému coveru Fantoma opery.

0: Odstartovali jsme dnešní elektrický oběd, jdeme hned na vaše první přání, který poslala Jaroslava, píše, že by chtěla nechat zahrát Kabát, kdo ví jestli. Písnička bude pro kamaráda Patrika Drofu, tady je dodáno, přeji ti Patriku krásný narozeninový den, hodně zdraví, štěstí a lásky, děkuji za zahrání, Jarka z Horní Břízy. Tak, tady jsou Kabáti.
1: Kdo ví jestli, jestli jsou na měsíci vůbec nějaký stopy, a proč kope kolem se?

Promises a Věra si napsala o tuhletu píseň od kapely Def Leppard rok 1999. Skvělej návrat a tak trochu připomenutí toho, co Def Leppard dělali v 80. letech. Tak to jsme si dali právě teď v elektrickém obědě. Napsal mi Vlastík, který zdraví a chtěl by nechat zahrát Judas Priest, a to konkrétně píseň Grindr, kterou nám včera na koncertě nezahrál. Asi by tam mělo být Judas Priest. Koncert byl super, bylo by to pro všechny, co právě teď poslouchají. Tak čověče, Judas Priest nezahráli Grindr, jo? No tak to víš, oni mají těch písní taky spoustu, teď ještě ty poslední dvě desky jsou velice povedený, takže mají z čeho vybírat, tak asi navíc by museli přehrát celou desku British Steel, protože tam je to jeden klenot za druhým. No tak si dáme aspoň teď na Rock Radio.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě?
2: V autě 40 stupňů?
1: To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
3: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
3: klimaexpress.cz.
4: Datart pořádá Maxi Výprodej.
5: Cože? Maxi Výprodej?
4: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
5: Tak to je další level.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Radia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
7: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf.
8: Zach Wild a jeho Black Label Society.
7: Veselá parta Aylstorm.
8: I Američané Savatage a Testament.
7: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
8: To je festival Rock Castle.
7: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
9: Ahoj, zdraví vás Albert z Autoštěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás. Autoštěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto.štěpánek.cz.
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

Dali jsme si Offspring na Rock Radio v elektrickém obědě, zařídil to Petr, já jsem tady měl ještě jedno přání na Offspringy, tak to spojíme dohromady. To napsal Martin, který zdraví, že by je chtěl pro urychlení a zpříjemnění pondělka v práci při dnešním horkém dni. Děkuji. Tak Martine, tady to máme vyřízený, tak to mažu a jedeme na další přání. Tak co tady je? Alča píše, že by chtěla zahrát Devil Heads a píše, bylo by to pro mého nejlepšího partnera. Děkuji, Alča. Tak Alčo, já tě zdravím, nemám tady přesně tu píseň, o kterou si píšeš, ale já myslím, že Kameny a prach udělají taky radost.

Spousta z vás píše, jak jste si rozpomněli na kapelu Macbeth, tak to jsme rádi, že jsme vám ji připomněli, i tuhle tu píseň, která svýho času počátkem 90. let bortila všechny možný hitparády. Samozřejmě se natáčela na stadionu, nevím jakýho celku, ale vím, že to točili v Německu kluci a myslím, že ten stadion je nějak sponzoroval nebo co, nevím, jak to bylo, byla tam nějaká úzká spolupráce. A tahle píseň je výborná, samozřejmě z celého alba z roku 1992, který je celý skvělý. I následující, která nese číslo 3, přestože byla druhá, tak je v podobným duchu. Pak kluci začali zpívat v češtině, natočili ještě další dvě desky. Škoda tyhle tý kapely, která v 90. letech skvěle začala a pak trošku zmizela. Nedá se nic dělat. Každopádně, Galaxy na Rock Rádiu, Honza si přál tuhle tu píseň. Další zkaz je ahoj Rock Rádio, prosím o zahrání písničky I Want It All od Queenů a bylo by to pro Jiříka ka včerejším 7. narozeninám. Máme tě rádi, děkuji.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
4: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
4: Více informací na rekbyty.cz.
5: Rekbyty, záruka kvality.
6: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
7: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagrý, brds.cz.
8: Atención, señoras y señores!
9: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
8: Stres.
9: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
8: La Tropical!
9: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
8: Awarashar!

Posloucháte Elektrický oběd na Rock Rádiu, s vámi je Kamila. Už teď vidím, že těch spousta přání, který dorazila, tak se nepovede splnit, bohužel není čas na Elektrický oběd nafukovací. Nicméně po 18. hodině máte možnost si nechat zahrát u Jirky v roku na přání, nebo případně zase zítra po 11. hodině. Dneska ještě určitě stihneme, nebo respektive teď jsme stihli Mr. Big, který chtěl slyšet i Jarda z skladbu Shine, kterou má moc rád. Tak to jsme dva a věřím, že je nás spousta, protože je to krásná pohodová píseň. Nicméně píše Tomáš, který zdraví a chtěl by zahrát nějakou písničku od Katapultu, kterou zpívá dědek. A moc děkuje. Tak hele, já jsem vybral písničku, která se jmenuje Tichá pošta. To je taková klasika, která vyšla na prvním oficiálním albu kapely Katapult, Živým. Pamatujete si tu stříbrnou desku? Tam samozřejmě vyšla v živý verzi a my si ji dáme ze singlu. Takže Katapult a Tichá pošta.

Tak tohle byly Clash, který jsme si na Rock Radio dali v elektrickém obědě a zařídila to Mirka. Já tady mám další přání a to je na Limp Bizkit, který bychom si měli dát. A zdraví nás posluchač, který se mi tady nepodepsal, tak já to tady najdu. Vláďa napsal, tak Vláďa by chtěl Limp Bizkit. Tak ty si dáme a koukám na čas, že je to jedno z posledních přání, protože nás čekají ještě Cutting Crew, který si dáme a tím to dneska uzavřeme, protože víc už se nám sem toho nevejde. Cutting Crew si přeje slyšet Sára. No a to je z elektrického oběda pro dnešní den všechno. Kamil se s vámi loučí, já vám přeju hezký pondělí, zvládněte to horko a samozřejmě předávám slovo Danovi, který s vámi už za chvíli rozjede rokovej voraz. No a my se uslyšíme zítra v 9, tak čau.

0: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
2: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu. Nemáš nějakou radu?
3: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
2: Kazbet? A v čem jsou jiný?
3: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
2: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
4: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.

FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezký den přeje David Račák. Energetická společnost ČEZ dnes začne vyplácet svým akcionářům dividendu z loňského zisku ve výši 42 korun za akcii. Celkem vyplatí více než 22 miliard korun. Stát jako většinový akcionář z toho dostane téměř 16 miliard. V kapli Irského muzea moderního umění v Dublinu se dnes může veřejnost rozloučit s irským hudebníkem Glennem Hansardem. Ten zemřel 29. července při dopravní nehodě ve věku 56 let. Pohřeb se bude konat v úterý, jak už dříve oznámila rodina na síti Facebook. Zápasem proti Američanům vstoupí v pondělí hokejová 18. do Hlinka Grecky Cupu v Edmontonu. Svěřenci kouče Jaroslava Nedvěda se pak ve skupině B utkají také s Německem a Finskem. Pondělní i úterní duel začnou v 21. hodin našeho času.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude jasno až polojasno, nejvyšší denní teploty 31 až 36 stupňů.
3: S chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
0: Rock Radio. Doprava.
2: Na D2 mezi 36. až 38. kilometrem na trase Lanžhot Brno je oprava povrchu vozovky, takže je levé jízdní pruh uzavřený. Jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
2: A já vás zdravím, rokeři, začíná Rockovej Hora s Danem. A já jsem se pro vás rovnou připravil hudbu, ať to rovnou odpálíme. Máme tady Proteuse, Europe, anebo Black Krause, Waiting and Waiting.
0: Rock Radio.

0: to byl Rainbow. A my se podíváme, o víkendu se hrála Šance Liga fotbalová a v pátek už byla předehrávka mezi Spartou a Zlínem. Sparta trošku se trápila na začátku, kdy vedli 1-0, pak byla neproměněná penalta Hraslína, který se hrozně trápí. Pak to bylo 1-1, nakonec to skončilo 3-1, takže zaplať pámu za 3 body tam měli. A v sobotu na Baník přijela Slávě. Tam se čekalo, že to nebude mít tak těžký, bohužel Slávě vyhrála 4-0. Takže Baník si tam zaspíval a šli domů kluci. No a Zbrojovka, jak měla prvním zápase skvělý zápas proti Spartě, tak i proti Viktorce zahrála 1-1, takže Viktorka podle mě řeší trenéra. Myslím si, že Martin Jinský se do konce týdne nedožije, že ho vyměnějí, že tam se bude počítat s jiným trenérem, nechápu, že ho nevyměnili před začátkem sezóny, jestli tam nebyla nějaká klauzule ve smlouvě, že by dostal možná víc peněz, netuším. To se asi nedozvíme, jak to tam měl Šádek. No a v neděli už bylo překvapení Jablonec, který pokračuje v dobrých výsledcích, a trápící se Pardubice porazil 0-2 u nich doma, takže Pardubice pokračují v tom černém scénáři, myslím si, že jsou velký adepti na sestup. A Bohemians Hradec hráli 0-0, taky nic velkýho, tam moc nepředvedli kluci z Hradce, takže po tom pohárovém zápase, kdy předvedli skvělý zápas, se nic velkého nekonalo, Bohemka uhrála bod. Takže uvidíme, čekáme první výměnu po 2 kolech Martina Hýskýho. Snad třeba vydrží ještě kolo, ale myslím si, že ho do konce týdne odvolají. A my se podíváme na další hudbu a čekají nás Red Hot Chili Peppers, Alkohol a nebo Scorpions.
1: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
2: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
1: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
4: Až včera z nenadání jsem od ní dostal psaní, že jede na festival.
5: Tam mi duní, kous stoupá.
6: Trutnov, potr všech festiáků.
5: 13. až 16. srpen. Divocí Gogol Bordelo. Reggae ikona The Wailers. Poprvé Lucie, Pražský výběr, Jasná páka, Red Z, Portless.
6: Ale i Swing Ondřej Havelky.
5: A 50 kapel od Bacha po Vlach. Vstupenky Trutnov.cz.
7: Zdravím vás jako náčelník.
8: Já taky budu tam.
9: Tahické léto a Popol z Praha už je tady.
10: Zábava vlny tobogány.
11: Co vás čeká?
10: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
11: Plno tobogánů a skluzovek.
10: Tak všichni rychle do plavek.
11: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
10: Relax, drinky, animace.
11: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
10: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
9: Akopalas Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na akopalas.cz.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

To byly Red Hot Chili Peppers a jejich Black Summer z roku 2022. Ty byly kdysi senzací a máme novou senzaci a jmenují se The President. Je to britská kapela, která tají svůj, nikdo neví, nebo tají svou identitu, nikdo neví, kdo jsou. A jsou teďka totální hit. Od roku 2025 vlastně vydali první album a teďka vydali před 4 dnama novou pecku, která se jmenuje Dark Heaven. A já vám ji pustím, ať uslyšíte, kdo máte rádi Bad Omens, Sleep Token nebo Bring Me the Horizon. Tak tohle se vám 100% bude líbit, protože kluci jedou fakt skvělej takovej metalcore anebo alternativní prostě metal, takže vám ho pustím, ať se to můžete poslechnout.

0: Myslím, že nás čekají velké věci o této kapely a že o ní ještě hodně uslyšíme. Já doufám, že nám ji sem zařaděj, že ji budeme občas hrát. A já vám pustím další hudbu a pustím vám nějakou starou perfektní pecku, třeba Gány a jejich Don't Cry.
1: Maxi, ty hmoždinky nebudeš potřebovat. Tady máš Patex One for All. Žádné vrtání, prostě to přilepíš.
2: Baru, ty jsi hlavička.
1: Zastavte se v Baumaxu. Lepidlo Patex One for All nyní pořídíte jen za 140 korun. Akce platí do konce srpna.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet, vaše outletová destinace.
5: Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz.
6: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
7: Vyslev se na to, Franto!
8: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě?
2: V autě 40 stupňů?
1: To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
2: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
2: klimaexpress.cz.
3: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
4: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
3: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
5: Rock Radio. V dabu i FM nebo na radia.cz.
6: Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockoviradio.cz.
7: Hezký den přeje David Račák. Nadcházející týden přinese do Česka extrémní horka. Už od pondělí budou teploty na většině území přesahovat 35 stupňů Celsia, na jižní Moravě mohou vystoupat až na 39 stupňů. Ve druhé polovině týdne pak dorazí studená fronta s přeháňkami a bouřkami, která přinese citelné ochlazení. Na chorvatských dálnicích se o víkendu tvořily dlouhé kolony, ještě vážnější než na severu byla situace na jihu. Na vině je i střídání dovolenkových turnusů na přelomu srpna. Dopravní zácpy vznikaly na celé jadranské magistrále i v severních částech Chorvatska. No a česká tenistka Daria Vidmanová v Memphisu premiérový titul na okruhu WTA nezískala. S 16-letou ruskou Kristýnou Ljutovovou prohrála ve finále ve třech setech. Utkání s 229. hráčkou světa ztratila po více než 2 hodinách.
5: Rock Radio. Počasí.
8: Dnes bude jasno nebo polojasno, nejvyšší denní teploty 31 až 36 stupňů.
6: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
5: Rock Radio. Doprava.
8: Na dálnici D11 havárie nákladňáku s osobákem, je tam délka 267 metrů a je nepůjde jízdní pravej pruh. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku se dostanete.
6: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio. Rokovej poraz.
8: A máme 3 minuty po 13. hodině a jsme první hodině rokového porazu, máme za sebou. Já jsem pro vás nachystal nějakou hudbu, ať nám to líp utíká. Green Day, Killers, Metallica, anebo za chvilku Trattenberg.

0: to byla Metallica, to jste všichni poznali. A dneska právě James Hetfield slaví 63 let na to, že byl mladý a začínal jako na pianu hrát, pak na bicí, nakonec skončil u kytary, zaplať pán Bůh. A ještě skvělý zpěvák, tenhle ten zakladatel, jeden ze zakladatelů Metallica, který nám přináší kupu let už radost. My ho milujeme. Kdo Metallica nemá rád, tak není pořádný rocker. A já se vám zaspustím jinou legendu, a to punkovou, a to Iggy Popa a písničku The Passenger.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Atención, señoras y señores!
3: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
2: Yeso!
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
2: La Tropical!
4: Ahoj, zdraví vás Albert z Auto Štěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás. Auto Štěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto, pomlčka, Štěpánek.cz.
1: Rock.

Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rokovýradio.cz. Rokovýradio.cz.

0: To byli Iron Maiden a jejich Rainmaker, to ani neřeknu. My bychom to vyvolávače deště taky potřebovali teďka, protože nás se sem blížej z Afriky prej tropy, bude nějaký teplej vzduch, bude 38 stupňů až. A ve čtvrtek už se to má zase, jako mají přijít mraky a měly by přijít obrovský přívaly dešťů. Tak se na to zvědavím. Mě by spíš zajímalo, jestli teďka někdo v tomhletom počasí jako plánuje vejlet třeba do Egypta nebo do Tunisu. Jo, že by se ještě ohřál trošku, že tady jako málo teplo třeba. Takhle si můžete na bazén hezky, pak na piváka, hezky domů pěkně. Sice teda se moc nevyspíte, ono většinou o půlnoci bývá třeba 27 stupňů. Takže pokud doma nemáte klimatizaci nebo dost silný větrák, tak se jako moc nevyspíte, ráno spocený. Taková pohodička, já to mám rád hrozně. A klimatizace musím příští rok doladit, protože bez toho teď už nejde u nás snad ani fungovat. Takže uvidíme, snad už bude líp dokonce prázdniny. A do těch 30 stupňů se myslím je taková ideálka a na 30 už je to takový extrém tady. Ono pak i v té Praze třeba tady, jak jsou rozpálený ty baráky, chodníky, tak tady máte 40 plus, tak je to pekelný. No nic, a jdeme zpátky k hudbě a pustíme si třeba Motley Crue, Dogu, Beetle Beast, anebo Ugly Kid Joe.
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
2: Rekbyty, záruka kvality.
3: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagrý, brds.cz.
4: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
5: Tak nečekejte, jezděte!
6: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
7: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
8: Více na kopecký.cz.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: Rockradia.cz Rock Radio. Co se děje?
1: V rámci Valečovského léta vystoupí v pátek 7. srpna v amfiteátru ve Valečově Arakain, Panoptiko a Bastard. V dalších typech už se přesunem k sobotě 8. srpna. V Čáslavi pro vás od 14:00 chystají pivní festival s dvěma výčepníma sekcema, víc než 32 piv, kytarama i občerstvením. Den plnej zábavy slibuje krásnohorský léto. Uvidíte exhibici nejsilnějšího Čecha Jiřího Tkadlčíka, koncert legendárního Abraxasu a večer vyvrcholí vystoupením kapely Vohnout. V obci Braškov v areálu Valdecký háj proběhne rockmetalovej Kovar Fest. Letní večer plný hudby, skvělého jídla a pití si užijete na Teplíšovickém minifestu. Pražský klub Vagon má na programu v pátek 7. Paprikáče a v sobotu 8. Partu 77 a Green Day Bros. A v neděli 9. vyražte na Brutal Assault Official After Party do Modrý Opice. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.

0: co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
0: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
0: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
0: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
2: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.

0: slušnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje David Račák. V Praze dnes začíná festival Prague Pride, který potrvá do neděle. Nabídne téměř 200 akcí. Letos je spojuje téma Časy se mění. Vrcholem pak bude sobotní duhový průvod centrem metropole. Festival provází přísná bezpečnostní opatření. Spojené státy a Írán dnes začnou znovu jednat. V noci na dnešek to oznámil americký prezident Donald Trump, který předtím odvolal ohlášený rozsáhlý útok proti Islámské republice. Zatímco Trump tvrdil, že o odklad úderů žádali Teherán a další země regionu, Íránci to označili za lež. No a Sára Bejlek postoupila do druhého kola tenisového turnaje v Torontu. Číňanku Wang Xin Yi udolala ve třech setech a čeká jí Polka Iga Świątecková. Bývalá světová jednička, která je nasazena jako číslo 7, měla na úvod soutěže volno.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude jasno až polojasno, nejvyšší denní teploty 31 až 36 stupňů.
3: S chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
0: Rock Radio, doprava.
2: Na D2 mezi prvním až devátým kilometrem na trase Lanžhot Brno je tvorba kolon, je tam dopravní nebezpečí, kolapsu, tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dostanete.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockovej poraz.
2: A máme 3 minuty... Po 14. hodině jsme v poslední hodince rokovýho vorazu s Danem a já jsem v pátek zažil takový bizar na dálnici, že jedu a najednou jsem vyjel, vidím trám na dálnici a říkám, tak to je průser, protože vedle mě ušlo auto, tak jsem ho vzal prostředkem, jenže jak se to zhouplo, tak mě to vzalo spodek, tak mě to urvalo plast, takže jsem to přes víkend řešil, abych mohl jet vlastně do práce, aby mi tam nevisel. Do toho jsem zjistil ještě, že mám vlastně už 4. kolo, vlastně už jako natrhnutý, takže 3 jsem píchl, 4. natrhnutý, takže jsem si udělal celou sadu na těch českých dálnicích. Takže je to skvělý, je to fajn po nich jezdit, možná lepší po poli. A já vám pustím nějakou hudbu, třeba Foo Fighters, Linkin Park, Erika Kleptna, anebo Seven a jejich vyměřený čas.
0: Rock Radio.

0: To byly Foo Fighters a jejich Best of You z roku 2005, povedená záležitost. Sice oni vydali nedávno CDčko a už za mě je to takový voníčem. Jmenuje se Your Favorite Toy a singlovka stejného názvu Nic moc a jediný, co jsme z toho vybrali, líbilo se nám, bylo Window. To tady občas hrajem, to je takový jediný ještě v rámci možností dobrý, ale tak snad třeba ještě jednou se chytnou, jenže oni bez toho bubeníka Hawkinse už prostě to není vončono. Já myslím, že David Grohl se snaží najít nějakého bubeníka a je to těžký. No tak uvidíme. A já vám pustím Škvor a ty taky plánou nový CDčko a brzo se máme na co těšit. Na jejich oficiálních stránkách už o tom kluci mluvili, že chystají, že už to mají skoro hotový, takže se nachystejte, budou nový Škvor brzo. A my jdeme na to, Škvor, Pokřivený pohled, stará záležitost z roku 2017.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
2: vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Vše pro bagr CZ.
5: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
4: Vše pro bagr CZ.
6: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jedno. Hodinu od Prahy. Terapie tichem CZ.
7: Sleva! Všude sleva!
8: Vyslev se na to, Franto!
9: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.

0: od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Studentským flatrekem se vážně nenudíte, třeba když se vydáte do Polska. Popravdě, o tom si ještě hodně dlouho budou vyprávět všichni, co tuhle anabázi prožili. Třeba, víte co, jestli chcete vědět drby z Polska, doporučím dorazit do Slaného. A to už tuto sobotu. Pojede se tam další díl tuzemského mistráku, tentokrát opět v plné palbě, tedy FT1, FT klasici, a snad vyjde i o mladina. Doufejme, že jich tentokrát bude víc než do Mariáše. Start je plánován na 13. hodinu, takže se nezasekněte u oběda, abyste o něco přišli. Možná bych doporučil ten samozřejmě nejzdravější závodní oběd světa, klobásu. Tedy já si ji rozhodně dám, protože vyrážet do královského města Slaný budu už ráno, abych vás mohl celým kláním provést. V Slaném se sejde kompletní tuzemská fletreková sestava a pak taky všichni musíme přepadnout Víta Janouška, aby nám poreferoval, jaké to bylo na prvním šampionátu starého kontinentu, kterého se zúčastnil o uplynulém víkendu. Slánské klání dost možná hodně naznačí, kdo bude příští mistrem České republiky, protože po něm už to pojede Ostra, Svitavy, Březolupy a na závěr pražská Markéta. Takže chcete-li si užít pořádný levotočivý adrenalin s nejlepšími jezdci světa, přijďte v sobotu 8. srpence na plochodrážní stadion ve Slaném a můžete i přijet. My se nebráníme ani přes polním.
0: Rock Radio Motokeci.

Honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

0: A to byl Lindemann a jeho Stay Out z roku 2019. Já už jsem měl 19. Čau, Kubo, tě zdravím. Jo, sorry. No, nezdravím. Teď už tě zdravím.
1: No tak ty mě zdravíš, já už tě můžu pozdravit, jo, taky mám zaplý mikrofon.
0: Já jsem tě zkoušel. Já jsem tě zkoušel.
1: Jo, tak hele, prošel jsem, je to dobrý.
0: Jo, dobrý.
1: Jo, super.
0: Bez zkouška mikrofonu, bez mikrofonu.
1: Raz, dva,
0: vlastně.
1: Raz, dva.
0: Jo, jo. Jo, tak já dneska hochu si udělám vejlet po pneu servisech a budu skánět gumu zase.
1: Ježišmarja, no a budeš chodit pěšky, jakože?
0: No to já doufám.
1: Máš to jako trénink, že poneseš pak to kolo prostě hezky v teplejch?
0: Já doufám, že to nepraskne ještě po cestě, že si zase nedám otovku po třetí už.
1: Ty jo, to by bylo vlastně docela blbý. Takže víkend jako takovýhle pěknej,
0: byl super.
1: Beznamení.
0: Ono vlastně v pátek jsem najel na tram, po cestě ležel na dálnici, jsem se mu chtěl uhnout, tak jsem ho vzal prostředkem, urvalo mi to plast a nevím, jestli mi to rovnou i rozervalo trošku gumu.
1: No, možný to je, no.
0: Takže na boku je trošku jako načatá a nechci to moc riskovat dlouho.
1: No to určitě.
0: No, takže dneska
1: když takhle dojíždíš každý den do rádia,
0: jo, ale to by hlavně na té dálnici, tyba, to je.
1: No, to je odršku, jak se říká.
0: No, takže jsem zvědavý, kde budou na mě nadšený někdy po 4. hodině, kdy přijedu, budu schánět dvě přední letní gumy a ještě to budu chtít přezout.
1: Tak jim řekni, že je pozdravíš v rádiu a třeba na tebe budou chlapy hodnější.
0: Jo, rozhodně. Super, tak já s vám budu loučit. Máme poslední 20 minut rokovýho orazu a já vám pustím třeba Nickelbacky, Kiss and Dynamite anebo Olympic jednou. To byl rokový oraz daném, já jsem na Kotek. Tak mějte se hezky a čau.
2: Pozor, pozor. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
2: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf.
4: Zach Wild a jeho Black Label Society.
2: Veselá parta Aylstorm.
4: I Američané Savatage a Testament.
2: Sonáta, Arktika či Dynasty a řada dalších.
4: To je festival Rock Castle.
2: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
5: Atención, señoras y señores!
6: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
5: Stres.
6: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
5: La Tropical!
6: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
5: Awarashar!
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Tatart pořádá Maxi Výprodej.
1: Cože? Maxi Výprodej?
0: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
2: Tak to je další level.
0: Tatart, opravdový elektrospecialista.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
5: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariéra.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.

0: nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. V Česku pokračuje vlna veder. Český hydrometeorologický ústav kvůli tomu aktualizoval výstrahu před vysokými teplotami. Oblast varování meteorologové rozšířili. Vysoký stupeň platí prakticky na celém území republiky s výjimkou západu a jeho západu. Na jižní Moravě je pak výstraha s extrémním stupněm nebezpečí. A u tématu zůstaneme. Ve vedrech se lidé snaží ochladit, kde se dá. Značný zájem tak evidují třeba teplické skály na Náchodsku. Ve skalních městech je totiž i přes tropické teploty klima příjemné. Příkladem je soutěska Sibiř, kde je v létě teplotní rozdíl nejmíň 15 stupňů. Liberec čeká velká proměna. Město zahájilo rekonstrukci tržního náměstí. Cílem je zvýšit bezpečnost dopravy a vytvořit modernější veřejný prostor. Pokračuje mluvčí radnice Jana Kodymová.
2: Vznikne tak klasické parkové náměstí, které v Liberci v takto unikátní podobě ještě neexistuje. Tržní náměstí je od roku 89 čtvrtým náměstím v Liberci, které se dočká kompletní rekonstrukce.
1: Investice vyjde město na 63 milionů korun bez daně. A práce se rozběhly taky v Ostravě. Silničáři opravují téměř 6-kilometrový úsek Rudné ulice, která patří k nejvytíženějším silnicím v Moravskoslezském kraji. Dělníci pracují v úseku od křížení nad Porubkou až po Plzeňskou. Opravy potrvají do 20. srpna a vyjdou na 155 milionů korun. Tolik zprávy, pěkný den.
0: Rock Radio. Počasí.
3: Užijte si slunečný pondělí, protože po zbytek týdne to vypadá, že rozhodně bude pršet. Dneska ale pořád teploty ještě kolem 35 stupňů. S oblačností to rozhodně není nějak divoký, máme jasno, možná maximálně polojasno. Občas se můžou odpoledne objevit nějaký bouřky, a to hlavně na jihu Čech, ale nemělo by to být kdo ví jak častý a už vůbec ne nějak silný. Každopádně, jak jsem říkal, po zbytek týdne určitě budeme bojovat s nějakýma přehánkama. Zítra se to ještě bude týkat západu Čech. Po zbytku republiky zítra bude ještě větší vedro než dneska, průměr kolem 37 stupňů, a třeba na jižní Moravě tam bude 39 a úplně jasno, ale jak říkám, na západě Čech, tak tam budou mraky, taky bouřky a taky přehánky. No a středa, čtvrtek v podstatě úplně stejně.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: V Praze na Sokolovský ulici, což je na pomezí mezi Palmovkou a Vysočanama, tak tam se srazily dva osobáky. V odpoledním provozu určitě nic příjemného. Bouralo se v Praze taky u Štěrboholského nákupního centra, tam, kde se potkává průmyslová spojka a Štěrboholská spojka, tak tam právě na průmyslový se taky srazily dva osobáky, určitě si tam dejte pozor. V Liberci, tak tam jde o Liliovou ulici u Šaldova náměstí, tam taky se srazily dva osobáky. Není to zrovna frekventovaná ulice, ale kdyby náhodou jste tam jeli, tak blbě vyjedete, no prostě dávě. Dejte si tam pozor. No a na D1 pozor, mám hlášenýho opilce ve vozovce. Je to kilometr 350 ve směru na Prahu, ale u těchto lidí nikdy nevíte. Možná, že už bude třeba 330 ve směru do Polska, kdo ví?
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio. Rokový odpoledne.
3: První srpnový rokový odpoledne právě začíná, máme čerstvý 4 minuty po 15. hodině. Já jsem Kuba Vaňas, moc vás zdravím, a zatímco mě teďka začíná šichta, tak já věřím a doufám, že vaše šichta už se pomalu blíží ke konci, anebo už ji máte dokonce i za sebou a už jste teďka někde třeba cestou někam domů, anebo možná ještě za nějakou zábavou nebo za povinnostma. Každopádně, ať je to jak chce, tak to jsou v podstatě jenom detaily, kam vlastně teďka jedete. Důležitý, že teďka posloucháte Rock Radio a že si tady všichni společně můžeme pokecat, budeme si rozdávat lístky, budeme slavit narozeniny a budeme samozřejmě poslouchat muziku, a to konkrétně od Kisáku, Aerosmith, Disturbed, anebo právě teďka Vypsaná fixa a jí detaily.

0: Kysáci a relativně nová věc od nich se je z roku 2009, takhle zní Kysáci 21. století. No a jestli chcete vědět, jak touhle dobou znějí vlastně Dimitri Arakajni, Škvoři anebo kapela Turbo, tak proč třeba nezajet teďka v sobotu 8.8. do Lokte? Právě v Lokti se totiž bude dít další rock-in festival, což je takovýto pásmo festivalů, který se děje prakticky po celé České republice. Ten program tam je víceméně podobný, takže ať už jste odkudkoliv, tak vždycky k vám tahle ta muzika přijede. A teď právě pojede nedaleko Karlových Varů k Lokti, krásný amfiteátr s výhledem na opravdu jeden z nejhezčích hradů, za mě teda nejhezčích hradů v Česku. No a právě kapely Dimitri Arakajni, Škvor anebo Turbo tam samozřejmě zahrajou a vy tam můžete bejt taky, pokud nám napíšete na Facebooku Rock Rádia do zprávy, proč zrovna vy byste měli ten lístek na Rock in Loket, který bude v sobotu 8. srpna, proč vy byste měli dostat tenhle ten lístek. A když mi tam připíšete ještě telefonní číslo, tak já vám za to zavolám a tu šťastnou novinu vám sdělím osobně za hodinu a něco, takže rozhodně máte ještě čas, ale bejt váma, tak to úplně neodkládám a hlásím se co nejdřív, protože ty lístky tady jsou dneska dva, zítra další dva, no a prostě do konce týdne jich máme dohromady 5x2, takže čím dřív si je zajistíte, tím dřív se můžete začít těšit. No ale těšit na muziku se můžete samozřejmě začít už teď, bude Fall Out Boy, budou Halloween anebo Harley, až tady jednou s váma nebudu.
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
6: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
5: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
7: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
8: Až včera z nenadání jsem od ní dostal psaní, že jede na festival.
9: Tam je duní, kous stoupá.
10: Trutno, potr všech festiáků.
9: 13. až 16. srpna.
10: Kultovní setkání mezi stromy a dobrými trávami. Tipi, indiáni, humanum. Hvězdárna po služby a kozága tam.
9: A 50 kapel od Bacha po Vlacha. Trutnov.cz za přátelských 2400 kůží.
11: Zdravím vás jako náčelník

Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je Rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Sinead od Within Temptation dohrálo na Rock Rádiu, máme už skoro 40 minut po 15. hodině a já nevím, co jste dělali vy zpátka na sobotu, ale jeden takovej šikovný Polák, který se jmenuje Bartłomiej Kubkowski, tak ten přeplaval Baltské moře ze Švédska až do Polska. Do polského městečka Poběrovo, je to zhruba 160 kilometrů, prosím vás, zaplaval 160 kilometrů, jako uvědomte si, co to je, když se plave třeba kanál La Manche, tak to je 36 kilometrů, i to je nepředstavitelný, i to je neskutečný a já bych to nedal, ježišmarja, ani do půlky, ani do čtvrtky, ježiš, pane jo, ale on dal 160 kilometrů a zvládnul to za úctyhodných 56 hodin, to znamená víc než 2 celý dny, no vlastně skoro 3 dny byl na cestě. Během toho se nesměl doprovodní lodě dotknout ani jednou, ta s ním samozřejmě byla doprovodná loď, aby na ní dali pozor. Mohl se najíst, mohl se napít, ale nesměl se u toho dotknout té lodi. Dobrý je, že nemusel moc řešit, kam půjde na záchod, to je v podstatě v moři vyřešený, však to znáte. No, zkoušel to v podstatě už po pátý. Až na pátý pokus mu to vyšlo. Během těch 4 pokusů, co zkoušel předtím, tak jednou uplaval 115 kilometrů a pak to vzdal. Jindy to vzdal v podstatě hned ze začátku, že prostě cítil, že to tam není. Jednou dokonce byl už 10 kilometrů od cíle a prostě odpadnul a loď ho musela sebrat a dovést do cíle, protože prostě ztratil vědomí. Ale na pátý pokus se to povedlo. Za 56 hodin tuhle tu vzdálenost překonal. Jako opravdu působil připraveně, klidně, opravdu soustředěně. Takže se nedivili, že tentokrát to vyjde, říkali teda členové jeho posádky. No a celá ta věc měla taky charitativní rozměr. On vlastně vybral na boj s rakovinou asi 3¾ milionu korun. Takže nejenom, že je to hrozný borec, co se týče fyzického výkonu, ale samozřejmě taky obrovský borec, co se týče jeho výkonu na poli dobročinnosti. Tak jestli chcete taky někomu udělat radost, tak můžete samozřejmě něco přeplavat, ale můžete třeba někomu pustit nějakou super písničku, anebo někomu prostě říct, že ho máte rádi a poslouchat můžete u toho Bon Jovi, Horký žeslíže, Airborne anebo Briana Adams.
1: Varu, dekorativní kámen Volcano udělá z našeho obýváku jeden velký luxus.
2: A cihlové Dino zase krásně rozáří kuchyni. Je rozhodnuto, jedeme do Baumaxu. Hned.
1: Zastavte se v Baumaxu. Betonový kámen Volcano a Dino, balení jen za 239 korun. Platí do konce srpna. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
5: Ahoj, zdraví vás Albert z Autoštěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás. Autoštěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto.štěpánek.cz.
6: Tahické léto v Aquapolis Praha už je tady!
7: Zábava vlny tobogány.
8: Co vás čeká?
7: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
8: Plno tobogánů a skluzovek.
7: Tak všichni rychle do plavek.
8: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
7: Relax, drinky, animace.
8: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
7: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
6: Aquapolis Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapolis.cz.
9: Rock Radio, co se děje?
10: V rámci Valečovského léta vystoupí v pátek 7. srpna v amfiteátru ve Valečově Arakain, Panoptiko a Bastard. V dalších typech už se přesunem k sobotě 8. srpna. V Čáslavi pro vás od 14:00 chystají pivní festival s dvěma výčepníma sekcema, víc než 32 piv, kytarama i občerstvením. Den plnej zábavy slibuje krásnohorský léto. Uvidíte exhibici nejsilnějšího Čecha Jiřího Tkadlčíka, koncert legendárního Abraxasu a večer vyvrcholí vystoupením kapely Vohnout. obci Braškov v areálu Valdecký háj proběhne rockmetalovej Kovar Fest. Letní večer plný hudby, skvělého jídla a pití si užijete na Teplíšovickém minifestu. Pražský klub Vagon má na programu v pátek 7. Paprikáče a v sobotu 8. Partu 77 a Green Day Bros. A v neděli 9. vyražte na Brutal Assault Official After Party do Modrý Opice. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.

0: Páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz.

slušnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Deficit státního rozpočtu se v červenci snížil na 176,6 miliardy korun. Klesl z červnových více než 183 miliard. Meziročně byl vyšší o 8,5 miliardy korun. Informovalo o tom ministerstvo financí. Vojenská policie se dál zabývá zřícením armádního vrtulníku Venom na základně v Návništi nad Oslavou. Událost prověřuje pro podezření z trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Informoval o tom server Seznam zprávy. Při nehodě ze 23. července zemřela vojákyně a další 4 vojáci byli zraněni. Zámek ve Zruči nad Sázavou láká na novinku. Ve zrekonstruovaném sklepení návštěvníci najdou nově otevřenou modernizovanou expozici Příběh řeky Sázavy. Jaký má výstava účel, ví kastelánka Martina Fialová.
2: Chceme, aby vlastně na velkých puclích si děti třeba složili řeku Sázavu. Chceme, aby vlastně děti se seznámily s tím, co dělal vorář, co byl ledař, hamerník i využití řeky pro současného člověka.
1: Děti si můžou sednout k improvizovanému rybníčku a chytat rybičky. Ministerstvo zemědělství dá z evropských a národních peněz skoro 2,5 milionu korun na projekty spojené s rozvojem venkova. Podpora půjde hlavně na investice do potravinářských podniků, do lesnictví nebo na zahájení činnosti mladých zemědělců. Tolik zprávy, hezký den.
0: Rock Radio, počasí.
3: Teploty kolem 35 stupňů, jasno až polojasno a jenom občasný bouřky, zejména na jihu Čech, tak to by se mohlo, takhle by mohlo vypadat dnešní počasí po zbytek dne. Ty bouřky, které jsem oznamoval, tak ty nejsou zas tak pravděpodobný. Každopádně během pozdějšího odpoledne, brzkýho večera je možný, že se objeví, tak jenom abyste neříkali, že jsem vám neřekl. Každopádně přes noc bude nějakých 18 stupňů průměrně a zítra už můžeme počítat nejenom se zvýšenou oblačností, ale taky s přehánkama a možná i bouřkama, hlavně na západ. V západní polovině Čech, Morava, tak ta je úplně v klidu, tam bude samozřejmě krásně jasno, na jihu Moravy krásných 39 stupňů, jinak ale se zítřejší průměr trošku zvýší oproti tomu dnešnímu, takže zítra rozhodně bude větší teplo, jenom prostě těch pár přeháněk, jak jsem říkal.
4: S chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
3: V Českých Budějovicích se srazil osobák s nákladákem, policie je na místě, stalo se to na Jírovcově ulici. V Praze, tak tam na Opletalce u hlavního nádraží, tak tam se srazili dva osobáky, dejte si tam pozor. Dva osobáky se srazili taky na konci dálnice D10, na tom pražském konci, to znamená, je to první kilometr před Prahou směrem právě do města, je tam si dejte pozor. No a jižní spojka v Praze, tak tady se srazil osobák s dodávkou, je to ve směru na Barandovský most a je to zhruba v místech, jak je jest z Michle, tak i tam si dávajte bacha na cestu.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockový odpoledne.
3: Rokový odpoledne pokračuje i 4,5 minuty po 16. hodině. Já jsem Kuba Vaňas, vy posloucháte Rock Radio, no a mám tady dva lístky, který bych vám hrozně rád dal. Zatímco takovej astronaut, který se nemůže dostat ven z lodi, tak tomu by se dalo říkat Lock-in Rocket, tak my tady máme festival, který se koná nedaleko Karlových Varů a jmenuje se Rock-in Locket. A vy tam právě můžete být, když napíšete na Facebooku Rock Radia do zprávy právě Rock Radia, že vy byste chtěli lístky, proč byste chtěli lístky, pro koho byste chtěli lístky, no a taky telefonní číslo, abych se s váma mohl spojit. Děje se to zhruba za půl hodiny, takže máme ještě nějakou chvíli před sebou, než to celý vypukne. Každopádně ten festival, tak ten se vlastně děje teďka v sobotu 8.8., tak já doufám, že se tam společně třeba i potkáme a že si ten festival užijete, ale na to potřebujete ty lístky a o ty si musíte napsat. Každopádně teď už jdeme na nějakou muziku, ne? Za chvíli si zahrajeme Metalliku a povíme si o Jamesi Hetfieldovi, protože ten dneska slaví narozky. Každopádně i když je pondělí, bude Friday, I'm in Love, The Cure, Rolling Stones, In the Stars, letošní novinka z jejich nedávno vydaného alba, ale teď už Citroni, rock, 40 let stará pecka, jdeme na ní.

0: Metallica a jejich pecka One z roku 88 z jejich čtvrtého studiového alba, který vyšlo v září 1988, And Justice for All. No a my jsme tuhle skladbu hráli hlavně proto, že zpěvák a kytarista Metallica James Hetfield dneska slaví úžasný 63. narozeniny a my samozřejmě za celý rok rádio mu chceme popřát všechno nejlepší. Doufám, že posloucháš, James, určitě 100% poslouchá, co by neposlouchal. Narodil se v Kalifornii, asi i proto miluje skateboard, protože skateboarding a celkově ježdění na skateu je v Kalifornii takový, dá se říct, jakoby národní sport, něco v tom smyslu. No a on, James, si párkrát kvůli tomu třeba i zlomil ruku a nemohl úplně hrát na koncertech na kytaru a musel mít záskok a on jenom zpíval, dokonce mu kvůli tomu i párkrát zakázali jezdit na skateu v době, kdy je turné. Normálně jeho nahrávací společnost ho donutila, aby prostě slíbil, že nebude jezdit na skateu, když má šňůru. Jestli to vždycky splnil nebo ne, to už je samozřejmě otázka na něj, ale jestli by vás zajímaly nějaký další zajímavé informace, tak se podívejte na sociální sítě Rock Rádia, na Facebooku i na Instagramu už vyšlo video, kde se snažím hrát pecku Fuel od Metallica, no a Peťa tam samozřejmě říká velmi zajímavý a často i velmi vtipný informace, tak si to pusťte, no a taky si nechte puštěný Rock Rádio, protože se blíží Sabatoni, Offspringa nebo Dan Landa.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Atención, señoras y señores!
3: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
2: Yes, so.
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
2: La Tropical!
4: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
5: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
6: Vyslev se na to, Franto!
7: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
8: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
9: Tak nečekejte, jezděte!
10: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
11: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
10: Více na kopecký.cz.

cíl, který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den. Nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání a všechno bude k mání. Touha je zázrak, kámo, zázrak. Touha je zázrak, kámo, zázrak.

Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: ZZ Top Sharp Dressed Man právě teď dohrává, máme 40 minut po 16. hodině, nebo chcete-li 20 minut před 17. hodinou. Tak jako tak je správný čas rozdat si nějaký lístky na Rock in Locket 2. Ano, vy jste mě na to upozorňovali, že Rock in Locket samozřejmě proběhl a že tenhle víkend, respektive v sobotu, bude Rock in v Ústí nad Labem, což je samozřejmě pravda, ale pravdu máme všichni, protože právě se bude dít Rock in Locket 2, takže děje se Rock in na dvou místech zároveň a my máme lístky na Locket a za chvilku už nebudou, protože právě teď někomu jdeme dát.
1: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
2: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
1: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf.
4: Zach Wild a jeho Black Label Society.
3: Veselá parta Aylstorm.
4: I Američané Savatage a Testament.
3: Sonáta, Arctica či Dynasty a řada dalších.
4: To je festival Rock Castle.
3: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
5: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme od rána do večera slušnej rock.
1: Je to tak, rozdáváme slušnej rock a právě teď tady máme slušnou rockerku Kristýnu. Ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
1: Tak Kristý, ty pojedeš na Rock in Locket 2, protože ty jsi mi teda psala, že už jsi chtěla jít na ten první Rock in Locket, ale zrovna jsi byla na jiným koncertě, viď?
2: Je to tak, je to tak. A bohužel to právě vyšlo už takhle dvakrát po sobě, takže jsem to chtěla teďka zkusit, tak náhodou to vyšlo, takže no. Úplně super.
1: To je úžasný, to mám velkou radost. Prosím tě, a na jakou kapelu se tam teda těšíš nejvíc teďka na tu dvojku? Na ten Rock in Locket.
2: Tak určitě Dimitri. Mm-hmm. To jako...
1: To je velká show, no jasně.
2: To je top. No a já si myslím, jako, že i ostatní no, budou tak nějak super.
1: 100%, hele, Arakain, velká legenda, Škvoři, to je prostě určitě, teďka český to top, že jo, turbo prostě. Klasika, to bude úžasný. No a ty jsi mi psala, že si to užiješ s kamarádkou, která slaví narozeniny a že to bude pro ní takový překvapení, tak já nebudu víc prozrazovat, nebo já nevím, jestli náhodou neposlouchá, jestli bys jí chtěla pozdravit.
2: Nevím, jestli poslouchá a myslím si, že to bude takový překvapko.
1: No tak to je super. Hele, tak si to holky krásně užijte. Užijte si skvělej festák, dejte vědět potom, jaký to bylo, no a zase se někdy ozvěte. Měj se pěkně, hele. Ahoj.
2: Měj se, ahoj.
0: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme od rána do večera slušnej rock.
1: Právě teď si dáváme Arakainy, který budou taky v sobotu na Loketském festivalu. Každopádně za chvíli se blíží taky Fate No More, Toto, Amaranti. No a pak už samozřejmě další hodina rokového odpoledne.

0: co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
1: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. ANGRIBIRDS.cz.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

DAB i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. V některých menších obcích v Česku jsou kvůli suchu prakticky prázdné studny. Třeba v Putimově na Vysočině přitéká do vodojemu asi jen třetina obvyklého množství vody. Tu proto obec dováží cisternou z Pelhřimova. Za nedostatek vody může podle starosty malý přítok z obecních studen i staré vodovodní potrubí. To se místní pokoušejí opravit. Horko dneska opět přepisovalo tabulky. Nový rekord Moravy a Slezska zapsali před třetí odpoledne ve Strážnici na Hodonínsku. Stanice naměřila 39,9 stupně. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Podle meteorologů budou tropy na jihu trvat do čtvrtka, pak se mírně ochladí. Oblíbené letní grilovačky mohou ve vedrech znamenat i nepříjemné zdravotní obtíže, zejména se žaludkem, žlučníkem nebo se střevy. Nejčastěji k tomu dochází kvůli špatné přípravě pokrmů. Jak tomu předejít, poradí výživový poradce Jakub Košata.
1: Maso a saláty určitě do chladu, syrové a hotové udržovat odděleně, u omáček preferovat lehčí varianty, například bylinkové varianty místo majonézových a nenechávat nic zbytečně dlouho na slunci.
0: Omezit můžeme taky přímé grilování na roštu a využít alobal. Díky tomu se tuk nepřepaluje a pokrmy zůstávají lépe stravitelné. Ve španělském autonomním městě Ceuta, které leží na severu Afriky, je stále až 5000 migrantů. Uvedl to tamní starosta. Podle jeho odhadu během čtvrtečních událostí z Maroka do Ceuty nelegálně přišlo až 80 tisíc lidí. Drtivá většina město v pátek dobrovolně opustila, ostatní ale odejít nechtějí. Ze zpráv je to všechno, pěkný den. Rock Radio.
2: Počasí. Začátek srpna máme ve znamení docela krásného počasí, máme průměrně asi 35 stupňů a dneska by neměla spadnout ani kapka. Možná, že během pozdějších hodin se objeví nějaká lehká přehánka nebo bouřka, to hlavně na jihu Čech, ale to opravdu jenom možná, spíš se to nepředpokládá. Teploty v noci klesnou asi na 18 stupňů, no a od zítřka už začíná taková šňůra několika dní, kdy pršet naopak bude. Všechno to začne zítra někdy během dne, kdy se na západě Čech objeví právě první přehánky a taky bouřky, a to vlastně po celém západě Čech, možná až tak nějak zhruba po úroveň Prahy, ale všechno na východ od Prahy tak zůstane v suchu, tam by mělo být jasno, maximálně polojasno, teploty pro celou republiku platí, že jsou kolem 37 stupňů, no a jak říkám, ty dny s přehánkama a taky bouřkama budou následovat, takže i středa a čtvrtek i pátek budou deštivý.
3: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Koukneme, jak to vypadá na silnicích a dálnicích. Na D1, tak tam pozor, nefunguje vjezd na dálnici na 40. kilometru D1. Pravděpodobně nefunguje ani sjezd. No, je to proto, že tam začal požár louky, který se právě teďka likviduje, no a právě kvůli nebezpečí s tím spojeným je exit a taky nájezd 40 na D1 právě teď uzavřený. Stejně jako před hodinou v Praze na Opletalově ulici u hlavního nádraží se srazily dva osobáky. Myslím, že to nejsou pořád ty samý dva, už tam mezi tím stihli nabůrat další dva, tak si tam projděte opatrně. No a v Praze ještě zůstaneme na Dobříšský ve směru na jih, na Zlíchovský tunel, taky právě chvíli před tím Zlíchovským tunelem bourali dva osobáky, takže si tam prosím vás v pondělním odpoledním dopravním pekle dávejte pozor.
3: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Rokový odpoledne.
2: Rokový odpoledne pokračuje 17 hodin 4,5 minuty. K tomu Kuba Vaňa z vás zdraví od mikrofonu a jak jsme tady tak s Peťou rozjeli takový ten svátek o páté, tak dneska slaví Miluše. Tak všechny Milušky zdravíme, jestli už máte třeba po práci a už si teďka užíváte krásný odpoledne, svítí vám k tomu krásně slunce, tak si pojďte k tomu ještě tu idylku zlepšit rockovou muzikou. Máme tady v nabídce třeba Motorhead, bude Ozzy Osbourne, Proteus, toho rozhodně bude slyšet, ale teďka Papa Roach a jejich Lifeline.

0: Motorhead a jejich Ace of Spades, asi nejlegendárnější věc od týhletý party, pochází z roku 80 a my tady máme teďka na Rock Radio 17 hodin a 18 minut. Já věřím, že vy rockeři jste taky fanoušci spíš živý hudby nebo spíš té hudby, kterou tvoří lidi a ne umělá inteligence. Jestli to tak máte taky, tak určitě budete mít radost z takového rozhodnutí jednoho mnichovského soudu, který se teďka odehrálo. Možná totiž znáte aplikaci Suno, to je taková ta aplikace, díky který se zadáte tam nějaký zadání a ono vám to vyhodí nějakou muziku, nějakou písničku. No a když říkám, že možná se to tak úplně nevytváří, tak je to proto, že vlastně ta aplikace nebo ta umělá inteligence, ona to nevytvoří, ona to úplně jako, ne že by to od nuly všechno jako napsala, postavila, nahrála a vydala, ale ona prostě slyšela, ta aplikace slyšela všechny písničky, co existují. No a pak když po ní chcete nějakou veselou rockovou nebo nějakou pomalou, prostě já nevím, se saxofonem nebo něco, tak ono si to veme ty písničky, které takhle nějak zní, a z nich prostě vytvoří něco jakoby novýho a to vám dá a prostě řekne, tady to máš. No je to v podstatě takový jako bez práce, ale vlastně je to v podstatě padělek, protože se využívá nějaká hudba, která už existuje. A vlastně těm kapelám nebo těm lidem, co to napsali, tak těm nikdo nedá ani korunu. No a protože my, co máme rádi muziku, samozřejmě máme rádi i lidi, co dělají muziku, tak máme určitě radost z toho, že právě teďka ten mnichovský soud zakázal té aplikaci Suno používat právě tu hudbu, která je zastoupena takovou německou agenturou GEMA, což je v podstatě veškerá hudba, je to něco jako naše OSA, prostě nesmí používat existující písničky k tomu, aby vytvářela nějaký nový. Tak jsem zvědavý, jakou to bude mít budoucnost a jestli umělá inteligence začne konečně dělat nějaký takový ty věci, které nás nebaví, jako třeba zametat, prát prádlo nebo tyhle ty věci. Hudbu nechá na nás, protože hele, když tady máme takový věci jako Genesis, Escape nebo Iné kafe, tak ježišmarja, kdo by potřeboval umělou inteligenci?
1: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
2: Vše pro bagr, náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz.
3: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu. Nemáš nějakou radu?
4: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
3: Kazbet? A v čem jsou jiný?
4: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
3: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
5: Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
6: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
7: Tak nečekejte, jezděte!
8: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
9: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
8: Více na kopecký.cz.

poctivej český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

0: Nirvana s touhle peckou Rape Me z alba In Utero z roku 93 právě teďka dozněla na Rock Rádiu. Máme 17 hodin a 37 minut, to znamená, že já už tady nejsem sám, je tady Jirka, nazdár.
1: Ahoj, myslíš In Utero.
2: In Utero.
1: Myslíš být angličano,
0: sorry, man.
1: Okay.
0: Já jsem o tomhle albu čet, že ho nahrávali, protože to Nevermind.
1: V Děloze.
0: No jasně, to víš, jo, tak každý album začíná vlastně v Děloze.
1: Ano,
0: když se narodíme, že, tak už to,
1: ano,
0: už to mám, chápu, takhle chápu. To myslím samozřejmě, ano. Nemyslím to nějak, no, že to nahrávali někde v lese, jestli se nepletu, že jako Nevermind, předchozí album bylo hodně, hodně úspěšný samozřejmě, víme, jak to Kurt měl s tou jeho, no prostě neměl úplně rád tu slávu, že jo, to prostě tu pozornost médií a takhle, no a vlastně na tohle album jeli někam úplně jako do lesů, někam hrozně úplně mimo s tím producentem Butchem Vigem, který právě dělal taky Nevermind a dělali to někde hrozně v lese, úplně odstrčený od společnosti a proto zní tak jako syrově, že vlastně jim to Nevermind přišel už takový až moc popovej.
1: Jasně. No tak já, co jsem slyšel největší extrém, jako, tak to byla, nevím, jestli tu kapelu znáš, ale je hodně známá třeba jako mezi metalistama, Burzum. Nevadí. Tak Varg Vikernes natáčel album Filozofem tak, což je jako takový kultovní album z tady ty kapely, že prostě scháněl co nejhorší jako kazeťák, který by to jako sejmul. Úplně co nejhorší, tam ten mu přišel dobrý, tak ten nechci, já chci horší. A nahrával to, prosím tě, jak byly takový ty, jako takový ten speaker ke sluchátkám.
0: Jasně, jo, jo.
1: Tak na to nahrával zpěvy, aby to bylo co fakt,
0: no,
1: co největší,
0: to
1: největší peklo.
0: A tam se tak dvě frekvence dají chytit.
1: Tak takhle to celý nahrával. Wow. A vlastně on je ta kapela, takže nahrával všechny nástroje a tak, no.
0: Jasně.
1: Takže takhle to nějak.
0: No a slyš, jako to album je dobrý, jako je to normálně zvukově, jako dá se to.
1: Já ti to pak pustím a je to v rámci třeba hodně lidí teďka poslouchá, nemusí to být ani metalisti, protože ten Varg Vikernes, on seděl taky v kriminále a tak a on potom začal dělat vlastně takovou ambient hudbu, protože je to ambientní a spousta lidí, jako, který třeba mají rádi tvrdší ambient, jako že to nemají jenom vyloženě tak jako na pohlazení nervu,
0: jasně,
1: ale
0: takový, jo, není to do sauny hudba prostě, no.
1: No, jako ne, je to takový spíš temný, jo.
0: Jo.
1: Ale třeba tak jako prostě spousta lidí, aniž metalisti, tak se k tomu jako dostali, k této kapele. Jako,
0: zajímavý.
1: No,
0: tak to si budeme muset pustit tady. Každopádně, zatímco my si budeme pouštět tady experimentální tady muziku, odkud si říkal, že jsou?
1: On je z Norska.
0: Tak experimentální norskou muziku, tak vám tady nabízíme americký Four Non Blondes, budou taky britský Queeni, Ghosti, to je nějaká Evropa, ne? To je, nejsou Švédi?
1: Ne, to jsou Švédi, no.
0: Ghosti, jo, no, jasně.
1: Já nevím, jestli je už Švédsko Evropa, nebo jestli je to Afrika.
0: Do toho nebudeme zabrušovat, každopádně Burlaci, Kabáti, to nás čeká už za chvilku a pak samozřejmě Rok na přání s kapitánem.
1: Já volejte, pište.
0: Mějte se, čus.
1: Čus.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
5: Ahoj, zdraví vás Albert z Auto Štěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás. Auto Štěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto.štěpánek.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: V rámci Valečovského léta vystoupí v pátek 7. srpna v amfiteátru ve Valečově Arakain, Panoptiko a Bastard. V dalších typech už se přesunem k sobotě 8. srpna. V Čáslavi pro vás od 14:00 chystají pivní festival s dvěma výčepníma sekcema, víc než 32 piv, kytarama i občerstvením. Den plnej zábavy slibuje krásnohorský léto. Uvidíte exhibici nejsilnějšího Čecha Jiřího Tkadlčíka, koncert legendárního Abraxasu a večer vyvrcholí vystoupením kapely Vohnout. V obci Braškov v areálu Valdecký háj proběhne rockmetalovej Kovar Fest. Letní večer plnej hudby, skvělýho jídla a pití si užijete na Teplíšovickém minifestu. Pražský klub Vagon má na programu v pátek 7. Paprikáče a v sobotu 8. Partu 77 a Green Day Bros. A v neděli 9. vyražte na Brutal Assault Official After Party do Modrý Opice. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.

0: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Atención, señoras y señores!
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Un, dos, tres!
2: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La Tropical!
2: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
1: Aguarachar!

slušnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. S podvodnými telefonáty a e-maily se roztrhl pytel. Momentálně kyberšmejdi posílají podvodné SMSky s údajně nezaplaceným parkováním, pokutou anebo mýtným. Neklikejte na žádný odkaz a nevyplňujte údaje, říká Ladislav Beránek z prevence policejního prezidia.
2: Podnikatelé před nich spoléhají na to, že adresát bude chtít situace rychle vyřešit a nebude věnovat dostatečnou pozornost tomu, co ve skutečnosti potvrzuje. Proto nespěchejte a vždy si dostatečně ověřte oprávněnost daného požadavku. Před zadáním údajů si vždy pečlivě ověřte, zda se nacházíte na oficiálních stránkách poskytovatele vámi zvolené služby.
1: Za podvodnými SMS-kami jsou většinou organizované skupiny ze zahraničí. Žalobkyně v bitcoinové kauze obžalovala 4 lidi. Kryptoměny s pochybným původem za skoro miliardu daroval rezortu spravedlnosti dříve odsouzený drogový dealer Jiříkovský. Kromě něj teď čelí obžalobě ex-ministr spravedlnosti Blažek, jeho tehdejší náměstek Daniel a advokát Tic. Všem hrozí vězení. Jaderná elektrárna Dukovany odstavila 2 reaktory. Potřebují opravit a je nutné vyměnit i vyhořelé jaderné palivo za nové. Nejrozsáhlejší práce energetici provedou na společných systémech chlazení obou reaktorů. Hokejisté Kladna zahájili další část přípravy na novou extraligovou sezónu. Pod novým trenérským štábem v čele s Radimem Rulíkem vyjeli s kompletním kádrem na led. Chyběl jen legendární útočník Jaromír Jágr. S Rytíři se v těchto dnech připravují i Daniel Vladař a Radko Kudas z NHL. Ze zpráv je to všechno, hezký večer.
0: Rock Radio, počasí.
3: Tak děkujeme drahá za zprávy a pojďme se podívat, jak by mělo být podle Českého hydrometeorologického ústavu zítra. Očekávat prý máme jasno až polojasno, v Čechách se odpoledne a večere budou při přechodně zvětšené oblačnosti lokálně vytvářet přehánky nebo bouřky a hlavně v jejich severozápadní polovině. Nejvyšší teploty až na 39. No a v 1000 metrech na horách stupňů 30, to je kotel. No a meteorolog k tomu ještě dává komentář, že předpokládá velmi silnou až extrémní zátěž teplem. Tak si to berte k srdci a hlavně dodržujte pitný režim.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: Tak pojďme se podívat na třídu kosmonautů v Olomouci. Zdravím do mé rodné Olomouce a tam je nehoda dvou osobních aut. Je to ošklivý, takže tam probíhají záchranné práce, jeden pruh uzavřený a záchranka na místě. V Dačické ulici v Pardubicích probíhá vyšetřování nehody osobáku s cyklistou, taktéž se záchrankou. No a ještě se podíváme do ulice Předmostí v Ústí nad Labem. Tam se srazila dvě osobní auta a kvůli tomu je tam neprůjezdný jeden jízdní pruh. Tak to vidíte, tak jste to slyšeli. No a ať jedete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv, hlavně prosím vás dávejte pozor, všecko v klidu a doražte v pořádku.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rock na psání.
3: Máme 3 minutky po 18. hodině, no a po víkendu v uvozovkách zodpočatý vás zdraví opět váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Erika Vajis. Tak doufám, že jste na tom aspoň minimálně podobně jako já a můžeme se pustit a vydat se na kruté rokové moře a dát si dvouhodinovou výpravu za muzikou Rok na přání, kterou samozřejmě šéfujete vy. Volejte mi do kapitánský keuty na 7258444424, pište na Messengera a do mailu. No a co si dáme úvodem? Dáme si romantiárnu Wild World od kapely Mr. Big a ta má 3,5 minuty. No a během toho částku koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Juhuu!

0: Tak, jedna romantika skončila, další romantiku si dáme, teda v uvozovkách, vemem to trošku s humorem. Volal mi Jirka od Strakonic, že by si dal nějakou pěknou písničku od Telánu a bylo by to pro všechny starý československý vlastence, pro všechny Čechoslováky. Tak jasně, dáme si Jožorášu Šebnachystanej tadyhle a já, jak vás neustále vybízím, abyste dodržovali pitný režim, tak taky nezanedbávejte sex, protože by to mohlo třeba dopadnout špatně, že jo? A tady Jožo má o tom písničku, tak si pojďme poslechnout.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Další pecka za náma v našem roku na přání, který právě ladíte na vašem oblíbeném rock rádiu. Tohle byli Europáci, The Cult of Ignorance, nová pecka z roku 2026, teda z letoška, doufám, že se vám líbila. No a teď si půjdeme dát šikovný kluky od Avenged Sevenfold, o kterých si tady napsal veršovický klukan Miloš, který napsal: ahoj kapitáne, to je nejlepší lodi na světě. O, jsem rád, že se na ní plavíme všichni společně. Chtěl bych poprosit o zahrání písničky Hail to the King od Avenged Sevenfold. Díky moc, Miloš. No jasně, to je pecka výborná, já už se taky na ně těším, až se na kluky podívám jednou naživo. A tady to je zatím jako závdavek z Rock Rádia, než na ten koncert všichni vyrazíme.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf.
4: Zach Wild a jeho Black Label Society.
3: Veselá parta Aylstorm.
4: I Američané Savatage a Testament.
3: Sonáta Arktika či Dynasty a řada dalších.
4: To je festival Rock Castle.
3: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
5: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy. Terapie tichem CZ.
6: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
7: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
8: Vyslev se na to, Franto!
9: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.

strašnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Ty ptáčky, nakonec ty se nemohl nechat ujít. A tak to byl Tom Petty, ale Need to Fly. No a my si dáme zase něco českýho a trošku do toho řízneme, že abychom tady trošku nehodili dvacku. Tak Petra trestaná životem, to je opravdu jako celý jméno, co tady má jako v profilu. Ahoj kapitáne Jirko, chtěl bych tě poprosit o českou písničku a byl by to Láďa Křížek, výběr nechám na tobě a bylo by to pro mě, protože doma je právě teďka asi 30 stupňů, tak to máš dobrý, Peťo, někdo tam má třeba ještě víc, že jo. A já jsem se dala do vaření. No já jsem dneska taky vařil v obídek, jsem přijel z dabingu a hned jsem se do toho vrhnul, to víš, že jo, aby měli doma co jíst, aby to bylo dobrý a skvělý, a k tomu, jak to dělají chlapy, aby to mělo říct, tak jsem se do toho musel podívat já. A taky jsem se pěkně zapotil, viď, u toho sponáku. No a ještě bych to poslal úžasňákovi a mě do studia, protože vím, že máš taky rád Láďu Křížka. Ano, mám rád Láďu Křížka, mám rád Krejson a proto si dám pecku z alba Anděl na útěku, která se jmenuje Fade Out.
1: Rock Radio, Rock Radio, Rock na psání.

0: Jo, a tak takhle se dělá rok ve Švédsku, prej říkali Hammerfall, a já tu mám kapelu, která se s touhle skoro rýmuje, a to se jmenuje Manowar. Jo, Hammerfall, Manowar, no, je to jak slunce lopata, ale trošku to jde. Tak, přátelé, o Manowar si zavolal Karel, který by chtěl nám do rádia a všem slušným rockerům poslat nějakou pěknou vypalovačku, a taky si o ní psal tady Roman Cupl. Ahoj kapitáne, mohl bys prosím tě zahrát Manowar pro tebe a všechny kulatý lopaty, děkuji, Roman Cupl. Tak já jsem vybral pecku, která je opravdu od podlahy z roku 1988 a jmenuje se Kings of Metal.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Maxi, kdo vybírá podlahu?
1: Ty.
0: A kdo jí položí?
1: Já.
0: Super, jedeme do Baumaxu.
2: V Baumaxu vinilová podlaha SPC Dub Toronto, metr čtvereční, jen za 309 korun.
0: Luxusní vzhled.
2: Snadná pokládka.
0: Akce platí do konce srpna.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
6: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Hodinu od Prahy. Terapie tichem CZ.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
8: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
9: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
10: Zábava vlny tobogány.
11: Co vás čeká?
10: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
11: Plno tobogánů a skluzovek.
10: Tak všichni rychle do plavek.
11: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
10: Relax, drinky, animace.
11: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
10: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
9: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.

0: Tak jsme doskákali až skoro do finále první hodinky našeho roku na přání. Máme 18 hodin 8 a 40 minut. A než si dáme další píseň, tak tradiční výzva pro vás, ať máte dost času. Pište mi na Messenger či do mailu, v jakém jazyce byste chtěli slyšet při pondělku vaše oblíbené časové znamení, tedy hodinu 7, a v jaké situaci byste ho chtěli načapat. Jo, to je váš úkol. A můj úkol je vybrat z vás ten nejlepší návrh, nějak to s časovým znamením zpytlikovat a pak vás odměnit písní na přání VIP po 7. No a teď si půjdeme dát Kozlika Šikulu a samozřejmě Axla Rose a jeho partu Guns N' Roses. Psala mi mailem Kateřina Špačková: ahoj, prosím o zahrání pecky Don't Cry od Guns N' Roses, děkujeme a hezký zbytek dne. A do toho ještě Pepa Kautský: čau, prosím o zahrání písničky od skupiny Guns N' Roses, jen tak pro všechny. Pepa z Dobříše. Tak samozřejmě pro vás, pro všechny, neplakejte a poslouchejte Guns N' Roses, jú?
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Tak, to byly Theory of Dead Men on Mean to Be a my si dáme ještě rychle od Rostislava Klívara. Hezký večer, kapitáne, děláme se ženou novou ohradu pro koníka, je moc šikovná, taky bych chtěl nechat zahrát Dimitri žít svůj sen, protože ho spolužijeme s tím koníkem, takže pro Markétu, Markéto, this is for you.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Manheru akada kunevose. Yavanguva ja je manheru. Uye tembi richa iri kundere ratvishoma netvishoma. Tangas vakuti kvamuri kupisa tvinguru tvisin gatun kiriki. Sabua hai muzo zorodzva nekuto horea kun kvatiri ku Zimbabwe.
1: Dnes jste slyšeli, vážení posluchači, dobrý večer všem. Je 7 hodin a teploty pomalu padají. Slyšeli jsme, že je u vás nesnesitelné vedro. Je to tak? Tak se přijeďte schladit k nám, do Zimbabwe. Tak, takhle si to přál dnešní vtipálek Mirek Říha, který napsal: ahoj kapitáne, časové znamení pro dnešek, Zimbabwe v jazyce Shona, severní nářečí. Já doufám, že jste si toho severního nářečí povšimli. Jo, na rozdíl od toho jižního, to zní trošku jinak, jo, ta výslovnost, já doufám, že jste si to všimli, tak ať se přijedou do Čech ohřát. No vidíte, časový znamení to vzalo obráceně, pojedeme se do Zimbabwe ochladit. Hlavně, že víme, kolik je hodin, už jsou 7:02, takže si dáme druhou půli našeho roku na přání, na úvod ploužáček od Škorpíku, Send Me an Angel, a pak už je to zase na vás.

0: vstát pomaličku, žádný stres, doploužit, odsucnout, to byli škorpíci, Send Me an Angel, a když jsem se tady Míry ptal, co by si nechal zahrát, prej to, co ti psala Lada. Tak Lada Běželová mi tady taky psala, ale chtěla to bez práce, makat za ní evidentně musí Míra, jak to já vidím, aspoň takový krásný profil, jak to u nich doma chodí. Ahoj kapitáne, prosím zahraj pro moji švagrovou Olču, která vás poslouchá na Slovensku k narozeninám Midnight Oil Beds Are Burning, kterou naprosto miluje. Děkuji Lada, Míra taky děkuje a my jdem zatopit postelema.
1: Rock Radio, Rock Radio, Rock na psání.

0: Po finský metalový mašině Battle Beast zůstaneme ještě chvíli na severu a v roku na přání pojedeme do Švédska. Dáme si tady švédský sabaton, který si volal Tomáš zdaleka, co jsem koukal podle čísla, a ten by chtěl pro svoji nejmilovanější ženu Mařenku a všim jen tak pro radost zahrát něco od téhle skvělý kapely. No, tak to si dáme, Mařenko, za chvilku, bude to tady. A Pavel Bublík taky psal, nazdar kapitáne, zahrál by si prosím nějakou pořádnou vypalovačku od Sabatonu pro kolegy do Kondrače na žně. A já jsem rozbitej, tak tam s nima nemůžu být. Díky, starosta. Jo, to chápu, když se někdo rozbije, zvláště třeba u víkendu, ne, já vím, že to bylo asi jinak, ale trošku humoru do toho sedne, tak tam nemůže být, jasně, aspoň takhle na dálku pošle energii, tak to má starosta správně udělat. Takže pro vás, pro všechny, ať už jste na žních, nebo máte třeba špatnou náladu, tak pro dobrou náladu, a zvláště Tomáš Mařence tady posílá pecku Rorke's Drift, tu jsem vybral, protože jí hrajeme málo od Sabatonu, no a je pro informaci pro vás, pro všechny, z roku 2016 a z alba The Last Stand.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A NGRI, BRDS.cz.
1: Ahoj, zdraví vás Albert z Auto Štěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás. Auto Štěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto.štěpánek.cz.
2: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
3: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
4: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
5: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
6: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
5: Více informací na rekbyty.cz.
6: Rekbyty, záruka kvality.
7: Páchnoucí klimatizace po zimě?
8: V autě 40 stupňů?
7: To nechcete.
8: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
7: Jsme tu pro vás.
8: Klima Express.
7: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
8: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
7: Skočte si nakoupit.
8: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
7: Objednejte se na
8: klimaexpress.cz.
9: Věda. Řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.

0: vám lipy zní vašou oblíbené rock rádio a váš oblíbený večerní pořad Rock na přání s vaším kapitánem na vlnách slušný rockový muziky Jirkou Vajgizem. Jdeme hned na to další, ať stihneme zahrát úplně všechno, co jsem tady nasliboval. Uf. No a koukám, Denis Zahrádka psal, nazdar kapitáne, užívám si dovolenou na Šumavě a zahrál bys mi prosím Rybičky 48 a Nebeskou pránu. Umřel nám pejsek a chtěl bych zavzpomínat s rodiči. A čau, vyplouváme. Tak jo, hele, tak vzpomínejte na pejska v dobrým, na pejsky se snad ani ve zlým vzpomínat nedám. No a k tomu vzpomínání tady máte od Rybiček tu vaší Nebeskou pránu.
1: Rok na přání. Rock Radio.

až jednou zatluču na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil si, a já na to, že kdeže. A já na to, že kdeže, až budu jednou z

0: kromě našeho roku na přání máme za sebou Def Leppard a jejich Let's Get Rocked. No a teď si dáme Metalliku a hned vám řeknu proč. A Honza Šifta mi připomněl, já při tom dnešním cvrkotu jsem úplně zapomněl, že dneska slaví 63. narozeniny nejoblíbenější zpěvák, teda Honze Šifty, James Hetfield. A píše dál, poprosil bych tedy pecku Seek and Destroy z prvního alba Díky moc. Tak, do toho mi psal ještě Petr Gric. Ahoj kapitáne, dnes má moje žena Mirka, nejmilovanější, narozeniny. Já bych to takhle uzavřel, takže mohl bys jí zahrát Metalliku a vzkázat, že to moje největší štěstí na světě a že jí miluji. Děkuji, Petr. Milá Mirko, hodně štěstí, zdraví, kopec srandy navrch a uvědom si, že pro Petra si to největší štěstí na světě a že tě strašně miluje. A tahle ta písnička je tu pro tebe.
1: Rok na přání s Jirkou Vajgizem.

0: malíř,
1: topenář,
0: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
2: Rekbyty, záruka kvality.
3: Páchnoucí klimatizace po zimě?
4: V autě 40 stupňů?
3: To nechcete.
4: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
3: Jsme tu pro vás.
4: Klima Express.
3: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
4: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
3: Skočte si nakoupit.
4: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
3: Objednejte se na
4: klimaexpress.cz.
5: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
6: vybrat dobrý materiál
5: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
7: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 000 korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
8: Tak nečekejte, jezděte!
9: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
10: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
9: Více na kopecký.cz.
11: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: Za sebou máme vyloženě letní, takovou vyletněnou píseň Auslanda od německých Rammstein. A jako kontrapunkt si dáme něco pěkného od nějaké české kapely, že? Aby to krásně sedlo. Volal mi sem věrný posluchač Míra, který by chtěl Ince Pubalové popřát všechno nejlepší k narozeninám. Prej to příjmení zavádí, prej už v pubertě není, tak jsem to tipnul na takových 25 maximálně, že ti je Inko. Takže všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a kopec srandy navrch k tvým 25. Pít už můžeš, ale s alkoholem opatrně samozřejmě, ale s alkoholem to můžeš klidně rozjet, jak chceš. Je tu pro tebe píseň Spalovač chlastu. Dobrou chuť. A dobrou piť.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na přání.

Vážené námořnictvo, už jsme ve finále, máme před sebou poslední píseň našeho roku na přání pro dnešek, tedy pro pondělí. No a jak to uzavřem, psal mi tady Jakub Trakal. Čau, měl bych prosbu, zahraj prosím tě cokoliv od Electric Cowboy. Jsem už staršího data vydání a zažil jsem éru roku metalu a tekna a mám rád všechny styly téhle muziky. A tahle kapela je podle mě krásné spojení obojího. Dík, Kuba. Hele, Kubo, musím s tebou naprosto souhlasit, mě to teda připomíná takový death metal disco. Byl jsem na koncertě Electric Cowboy, tenkrát se jmenovali ještě Eskimo Cowboy a kluci jsou perfektní Němci, znám je osobně, opravdu vtipný kluci, příjemný. No a my, co tu můžeme nabídnout, je spojení s šílenýma Japoncema baby metal a dáme si pecku Ratatata na úplný závěr našeho pořadu. No a právě z písní Ratatata se s váma pro dnešek loučí váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Přeju vám všem opět plodný večer a těším se na vás zítra naposledy před dovolenou u roku na přání po 18. hodině. Do té doby se mějte, jak chcete a něco pro to dělejte.

0: náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz.
1: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
5: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 000 korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 000. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
6: Tak nečekejte, jezděte!
7: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
8: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
7: Více na kopecký.cz.
9: Rock Radio v DABu i FM nebo na radia.cz.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbenýho humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

0: Motokeci Marcela Herbolta.
1: Tuzemským fletrekem se vážně nenudíte, třeba když se vydáte do Polska. Popravdě, o tom si ještě hodně dlouho budou vyprávět všichni, co tuhle anabázi prožili. Třeba, víte co, jestli chcete vědět drby z Polska, doporučím dorazit do Slaného. A to už tuto sobotu. Pojede se tam další díl tuzemského mistráku, tentokrát opět v plné palbě, tedy FT1, FT klasici, a snad vyjde i omladina. Doufejme, že jich tentokrát bude víc než do Mariáše. Start je plánován na 13. hodinu, takže se nezasekněte u oběda, abyste o něco nepřišli. Možná bych doporučil ten samozřejmě nejzdravější závodní oběd světa, klobásu. Tedy já si ji rozhodně dám, protože vyrážet do královského města Slaný budu už ráno, abych vás mohl celým kláním provést. Slaném se sejde kompletní tuzemská fletreková sestava a pak taky všichni musíme přepadnout Víta Janouška, aby nám poreferoval, jaké to bylo na prvním šampionátu starého kontinentu, kterého se zúčastnil o uplynulém víkendu. Slánské klání dost možná hodně naznačí, kdo bude příštím mistrem České republiky, protože po něm už to pojede z Ostra, Svitavy, Březolupy a na závěr pražská Markéta. Takže chcete-li si užít pořádný levotočivý adrenalin s nejlepšími jezdci světa, přijďte v sobotu 8. srpence na plochodrážní stadion ve Slaném a můžete i přijet. My se nebráníme ani přes polním.
0: Rock Radio Motokeci.

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Dnešná muzika. Much good. Come from

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockoviradio.cz.

0: Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.
1: Má paní odjela na celý víkend. Co já tu budu dělat sám? Zůstal jsem tu s naším psíkem, na free video se podívám.

Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rokovýradio.cz. Rokovýradio.cz.

jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

0: Jen mrtvá ryba plave s proudem. Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na rockovýradio.cz. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Zuzi? To jsem já, Louka. Zuzi, tak se ti mi nějak udělalo smutno a že nevíš, na koho jsem si vzpomněl. No jo, na tebe. Jo tak, on je doma. Aha, tak pa, pa, pa.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Mě by jenom zajímalo, kde udělali soudruzi z NDR chybu.
2: Střílili za války do vzduchu.
3: A jistě, vy dva jste se hledali, co? Jak není něco z USA, tak se to pánům nelíbí.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.
2: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
3: Tak jsem slyšel, Karle, že si tomu Pražákovi načechral pilíř.
4: Starej se o hroby, Havrane.
3: Ano, dopředu se to jezdí, ale zacouvat to už ho chce Fištrona.
1: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Nestihli jste o víkendu žádnej koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Pravina na kvadrát. Výplod šílence. Debilní paskvil.
2: Já jsem Díša.
1: To mě nezajímá, člověče. Neumětelové. Nýmandi.
3: Pojďte Nuli. Dál.
2: Dobrý den.
3: Prosím. Posaďte se.
2: Děkuji.
3: Tak to budeme točit.
2: Opravdu?
3: Ano. Už je to v produkci. Všichni byli nadšeni. To byl produční. Ten, co to byl.
2: Ano.
0: Rock Radio. Konec legrace.